0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Cazomat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Posloucháte Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, milí posluchači Rádia Klasik Praha. Týden se sešel s týdnem a my tu máme další premiéru pořadu Na osobní notu, kterou pro vás připravila Mirka Časarová. Dnes je mými hosty dvojice, která má stejné zaměstnání i adresu, na které bydlí. Oba dva jsou pěvci, dokonce se shodují i v tom, že oba opanují nižší hlasový obor, ale jsou také manželé. Společně nebo každý zvlášť účinkují například v Národním divadle v Praze či v Národním divadle Moravskoslezském a na dalších scénách. Dnes je se mnou mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. Jano, Miloši, vítejte.
1: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Tak, kdo bude mluvit dřív? Dřív. Je to jedno.
1: Asi. Asi já, jak se znám. Jak to znám, tak převážně.
0: Je to tak i doma, že tě nepustí to ke slovu?
2: No, je to tak, ano.
0: Fakt?
2: Jo, je to tak.
1: Ne, není. Jenče, když pak se jako otrká, tak mluví furt, jak kniha, ale... Ale...
0: Tak doufám, že to tady stihneme. Rychle se potrká.
1: No, za hodinu to nestihne.
0: Co bylo dřív? Pěvecké setkání, anebo nejprve byla dvojice, která si pak pro svou životní dráhu vybrala zpěv?
1: Setkání v divadle, ve sboru, ve státní opeře ještě. No.
2: Ano.
0: Vy jste se potkali ve sboru?
2: Ano.
0: Vy jste oba dva zpívali ve sboru?
1: Ano. Ale já jsem byl v té době, když jsme se potkali, tak jsem byl jenom externista ve sboru v Národním divadle, a jinak jsem dělal elektrikáře. Opravoval jsem pro makro. Mikrovlnky a takový.
0: Já myslel mikrofony.
1: Mikrovlnky a takový ty.
2: Což ale... je praktický jako pro život, musím
0: to
2: říct.
0: Využila jsi to někdy doma, že máš doma elektrikáře?
1: Furt.
0: Prosím tě, Miloši, tak já se teď budu chvíli věnovat Milošovi, jo? Nebo Janě, ale dojde na tebe.
1: Já budu rychleji.
0: Miloši, jak vede cesta od elektrikáře k opeře?
1: No, to už jsem popisala několika, já to jako
0: zestručním. Já jsem to ještě neslyšela, promiň.
1: Já vím, že ne, ale já se to zkusím zestručnit, protože to je docela dlouhý, to bychom pak to. Ale prostě jsem dělal elektrikáře ve Škodovce, začal jsem chodit do hudebky do Mladé Boleslavy, tam mě...
0: Kolik
1: tam,
0: ti bylo let?
1: Asi 19.
0: Ty jsi tam, ale v 19 většina lidí končí v hudebce.
1: No, tak já jsem chodil na housle do 6. třídy, jako do hudebky v Mnichově Hradišti. Tam se mnou trápil pan učitel, ten chudák byl z toho nešťastný úplně, že na housle se musí cvičit, že jo.
0: Tak, znám což, to, hrála jsem 7
1: což
0: let.
1: Což je problém. No, v 6. třídě jsem přemluvil rodiče, že to fakt nemá cenu, že jako zkoušet ty housle. A začal jsem malovat a tak a vlastně jakoby na hudbu, ne, že bych zanevřel, prostě jsem se vykašlal na to jako něco hrát. Pak mě samozřejmě začalo bavit hrát na kytaru a tak se jako v pubertě každý začne hrát na kytaru, že jo, a začne dělat nějakou muziku. Tak tu jsem dělal, zpíval jsem, no a slyšela mě jedna paní a říkala mě, ať se učím zpívat, že mám docela dobrý hlas. Tak jsem šel v těch 19 do ty hudebky za tím panem učitelem. A operu jsem vůbec vlastně moc neznal. Znal jsem jenom z televize, vlastně to, co někdo někde pustil, něco jsem slyšel, kousek, říkal jsem si, no dobře. A teď jsem přišel k tomu panu učitelovi, mysleje si, že mě bude učit zpívat nějakou rockovou muziku nebo nějaký popík nebo něco takového. A on začal s operním cvičením, že jo, s různými hlasovými cvičeními. A jsem na to nejdřív koukal a tak dobře. Tak během roka jsem se naučil tak nějak jako napodobovat to, co mi ukazoval. Nebylo to rozhodně seriózní.
2: Pan učitel Šádek.
1: Pan učitel Šádek to byl, no. Ten, když si zpíval v Ústí nad Labem. A prostě mě to naučil a to, co mě ukazoval, tak jsem tak nějak se začal napodobat. Začal jsem si, vlastně když to tak dneska zpětně, jsem si začal hrát na zpěváka operního.
0: Ale je fakt, že ono hodně lidí tu operu napodobuje.
1: No. Tak začal jsem si hrát na zpěváka, vyhrál jsem soutěž hudebních škol, těch celostátní takovou.
0: Tak když jsem byl nejstarší.
1: Byl jsem nejstarší samozřejmě. No a pak jsem hned v ten rok, vlastně, bo to bylo asi za dva roky jako na to, no, tak jsem předspíval do sboru do státní opery jenom jakože na výpomoc, jsem si říkal. A oni mi řekli, že by strašně potřeba, kdybych tam nastoupil na celý úvazek. Tak jsem odešel ze Škodovky jako elektrikář a šel jsem na celý úvazek do státní opery.
2: No. A polepšil ses finančně?
1: Finančně jsem si rozhodně polepšil, protože jsem platil 7 000 nájem tady v Praze a bral jsem výplatu 5 400 hrubýho, si pamatuju v té době. To bylo v roce 98 na konci.
0: Takže jsi prostě potřeboval parťáka na to, viď?
1: Ne, to jsme se ještě neznali. Během toho jsem se uřval, samozřejmě pak, protože přišli nějaký solový hrub občas, protože se lidem líbil, jak zpívám, jenomže jsem to neuměl pořád, tak jsem se uřval. A paní profesorka Bachmanová, ke který jsem se postupně jako propracoval přes pana profesora Tučka, protože jsem vyhledával ještě jako někoho jiného, kdo by třeba mi s tím poradil, tak ta paní profesorka Bachmanová mi říkala, hele, přestaň se zpíváním teďka, najdi si normální práci, dáme to nejdřív nějak dohromady a pak můžeš začít zpívat. No a v té době, kdy jsem našel jsem si novou práci, seknul jsem se zpíváním, chodil jsem jenom vypomáhat do sboru, abych si něco přivydělal. A jak jsem dělal autorádia, nejdřív jsem montoval do aut v takové firmě, tady kousek odsaď. A pak jsem dělal pro Makrov, pro servis, jako oprava těch takový ty bílý elektroniky a takových nějakých těch věcí, nebo já nevím, jak se tomu říká vlastně. No a tam jsme se potkali s Jančou ve sboru, když jsem tam vypomáhal, tak tam se v externím sboru. A tam nás dala dohromady jedna kolegyně, viď, nějak dohromady, tak a už je to v roce 2002 to bylo, tak nějak
0: no to je krásný.
1: 12. listopadu, to si pamatuju přesně.
0: Jo, tak to si muži většinou nepamatují, no, ale tak to je
2: no, hezký. To byl koncert Lucie.
1: Byl koncert Lucie v opeře, to opeře. Si pamatuju, protože jsme měli volno a mohli jsme jít na rande.
0: A šli jste zase do státní opery, ne? Na
1: ne, šli jsme do bulharské restaurace.
2: Do bulharské restaurace. No a vlastně já jsem jako Miloše slyšela zpívat za sebou v tom sboru jednou nějak a jsem se otočila a říkala jsem, ježiš, proč zpíváš s takovýmhle hlasem ve sboru? To není možný prostě, no. A tak začalo vlastně potom ještě jakoby další vzdělávání a tak, no.
1: No a pak už, když jsme byli spolu, tak ty už si zpívala nějaký sola, už si zpívala tu třetí dámu a takový ty dostávala vlastně role a říkala, tak pojď zpátky do sboru, jakoby a to a třeba ti taky dají nějaký role a takový, no a stalo se, no. Dostal jsem role
0: a... A už nepředstíráš teda, že zpíváš,
1: teď už se fakt snažím jako nad tím přemýšlet trošku, jako.
0: To je krásný. Jani, a ty jsi měla hned nalajnováno, že budeš zpěvačkou, bylo to tvoje rozhodnutí, hudba v tobě byla od jak živa?
2: Myslím si, že určitě, jako ne, že bych byla jako zpěvačka, zpívala jsem od malička, jako furt, ale chodila jsem třeba na akordeon do Zušky a tak a do sboru a vlastně to pak začalo taky nějak až po střední škole. Já jsem dělala střední pedagogickou školu ve Varech, tam byl karlovarský dívčí sbor, skvělý, který vedl pan Štrunc. A tam,
3: starší,
2: ano, to byl náš střední. To. A tam asi tak nějak jsem začala chodit na ten zpěv solovej k paní učitelce Přibylový do Zušky a pak jsem vlastně po tom peďáku udělala přijímačky na konzervatoř a myslela jsem si, že se tam naučím zpívat a budu prostě zpívat. A to byl omyl. Tam jsem se vůbec zpívat nenaučila.
0: Protože zpívat se naučíš jenom u elektriky.
2: Přesně tak. Takže tam jako bylo to tam fajn, jako ta škola, hlavně jsem měla ráda Plzeň a plzeňský divadlo, tam jsem pak zpívala taky ve sboru chvilku, ale naopak jsem skončila na foniatrii a podobně, jako, že jo, to máme
0: to
2: určitě.
0: To je strašně smutný.
2: Je to smutný, no, je to smutný.
0: Vždyť ta konzervatoř je 6 let.
2: Já jsem právě na to potom už jako trochu zanevřela, jo, na to vzdělávání, jo. A hlavně na ty konzervatoře, protože právě mě tam jako zpívat nenaučili.
0: A kdo tě naučil zpívat? Nebo kde ses naučila zpívat?
2: Já prostě si myslím, já jsem pak chodila k panu profesoru Kotoučovi, který mě hodně posunul, prostě zpívala jsem u něj spoustu krásných barokních produkcí, bylo to perfektní. Pak jsem taky chodila vlastně k paní profesorce Bachmanové a myslím si, že ale úplně nejvíc jsem se pak posunula sama, když jsem začala učit.
0: Aha. Vidíš to?
2: Jo, a to jsem si myslela, že jako učit nikdy nebudu a že nechci a tak. A vlastně úplně paradoxně, když jsem pak přemýšlela, jak to těm dětem jako říct, tak jsem chodila se psem prostě na procházky a furt jsem si tak jako dělala nějaké cvičení, vymýšlím pro ně různé takové cvičení. Tak mi to teprve došlo, všechno mi to tak jako secvaklo, co jsem celou tu dobu dělala blbě a že jsem dělala blbě hlavně to, že jsem spoléhala na ostatní. Že jsem pořád jako čekala, že mi ty učitelé, víš, jako že mi udělají ten vzor a že to budu dělat přesně podle nich, a ono to tak vůbec nebylo, že jo. Prostě. Já jsem si na to prostě nakonec musela strašně přijít sama. A teprve teď, pár let, se mi zpívá úplně perfektně a vůbec jako mám pocit konečně, že to mám jako tam, kde to má být, v tom těle zakotvený a to dechání a takovýhle. No.
0: To je skvělý. Otevřeli jsme celou řadu témat. Já se těším, budeme pokračovat. Pojďme teď si dát nějakou krásnou hudbu, které jste donesli spoustu. My jsme náš dnešní díl otevřeli s Deňkem Lukášem a jeho příslovími. To já si pamatuju, když jsem byla na konzervatoři u paní profesorky Šulcový, tak to byl velmi populární cyklus, to zpívalo hodně mých spolužaček. Jsou to písně pro hlubší hlas, na latinský překlad ze Šalamounovy knihy Přísloví. A my jsme slyšeli v úvodu píseň s názvem Luxuriosa Res. Hrál nám orchestr Atlantis, který řídil Vítězslav Podrazil a zpívala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová. Teď ženský hlas vystřídáme mužským hlasem, ale zůstaneme u nízkého oboru, u hlubšího hlasového oboru. Budeme poslouchat 6. biblickou píseň od Antonína Dvořáka, zpívá basista Miloš Horák.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla šestá biblická píseň od Antonína Dvořáka. Poslouchali jsme orchestr Atlantis, který řídil Vítězslav Podrazil a zpíval jeden z mých dnešních hostů, basista Miloš Horák. Ten je dnes se mnou ve studiu společně se svou manželkou, mezzosopranistkou Janou Horákovou Levicovou. Zatímco nám zněla píseň, tak my jsme si povídali o tom, že nejlépe se člověku zpívá, když si na to všechno přijde sám, když si to osahá, ale přece jenom my zpíváci se slyšíme vnitřně jinak, než nás slyší někdo ven. Nepotřebujete někdy přeci jenom trošku poradit, ne třeba od učitele, ale od korepetitora, spolupracujete s někým jakoby stálejc, koho si vážíte a jehož rady berete vážně, když vám řekne při nastudovávání třeba nějaké nové role?
1: Samozřejmě korepetitor vlastně to slyší, jak to má znít, i ten hlas, jak má znít, i ta hudba, jak by měla jako bejt, jak fungovat, a to je samozřejmě skvělý. Já třeba hrozně rád dělám, nebo ty si vlastně nejvíc ti pomohl taky, Zdeněk Klauda, že jo?
2: No,
1: prostě, když jste dělali ty,
2: právě s těma písněma.
1: Jo, já třeba teďka hrozně rád, když vlastně často se Šárkou Knížetou od nás, když něco nastudovávám, tak si to přinesu, protože tak jak jsme na podobné vlně, tak jako si to. No a pak si to vlastně hodně s Jančou, pak právě si to jako řekneme, vždycky řekne, hele, tady jak si zpíval, víš, tady to bylo moc takovýhle a takový, takže jako korepetitorů si vážím jistě a jejich práce a fakt jako nám pomohli vždycky hodně.
2: Nakonec jsme vlastně pracovali s Katkou Bachmanovou.
1: S Katkou Bachmanovou, která vlastně byla korepetitorka vlastně celou dobu.
2: Ano.
1: No. Takže jako jejich práce je podle mě úplně skvělá. Jako když...
0: Takže pro vás, myslím, je výhoda, že partner je z oboru, ne? Vy si hodně probíráte doma
1: hodně,
0: vzájemně.
1: No. Někdy až moc zbytečně.
2: Ne, ale je to jako zábavný. A taky vymýšlíme takový ty různý. My máme totiž ještě taky u nás takový spolek, u nás v Borovici, teda na Mukařově. My bydlíme totiž v Borovici a nad náma je hnedka obec Mukařov a pod tím Mukařovem jsme. A tam máme kostel svatého Vavřince a my tam máme takovou ZPP Vavřinec.
0: ZPP, co to je?
2: Zdejší podnikavá parta Vavřinec.
1: No já někdy říkám zdejší parta pitomců.
2: No, to je náš jako interní název. A je to prostě takový spolek na jakoby záchranu toho kostela a děláme tam právě
1: různý spíš na tu údržbu toho kostela. On jako zachránit úplně nepotřebuje, protože je docela v dobrým stavu nebo slušným stavu. Není to
2: ale úplně... na údržbu, no a taky děláme tam prostě charitativní koncerty a zveme si tam ty kamarády, který prostě máme rádi, Olinku Jelinkovou a Juki Šrejmovou, Kinjo a tak. A děláme to, oni všichni zpívají prostě, že jo, za...
1: Juk je Smetáčková.
0: Smetáčková už není. To nevadí vůbec.
2: No a prostě, ale jakože vlastně tam ty lidi, ty naši kamarádi takhle zpívají prostě za jídlo a za pití. A myslím si, že tam vždycky vytvoříme krásný program, dramaturgicky si vždycky vymyslí. A to mě hrozně baví dělat takhle různě ty programy a různý to vymýšlet.
0: Ale myslím si, že autoři nebyli moc jako vstřícní, co se týká dvojice, vždycky bas, mezzo, soprán.
1: Ne.
0: Měli jste spolu někdy vztah na jevišti?
2: Měli třeba ve Figarce.
1: Matka a syn.
0: No, jasně.
1: Matka a syn.
2: Musím, to nás jako hodně bavilo, musím říct. To byla jako velká sranda, no, že jo?
1: Když jsem zjistil, že je to moje máma.
0: Mio madre.
1: Mio madre.
2: Jo,
1: a Honza Šťáva byl můj táta ještě.
2: Jako to bylo krásný.
0: Mě pak napadla ještě vlastně Carmen s Kamiliem. Tam se taky žil trošku
1: něco. To jsme měli vztah. Na Krumlově, na Otáčku jsme dělali.
2: No, to bylo krásný.
1: No pak Elvíra Leporello, jsme měli ošahávací vztah.
2: No, mnoho let jsme dělali spolu.
0: Dovolil jsi víc, když
1: jsi mohl? Ano, dovolil jsem si více.
2: No a potom jsme dělali Lazebníka taky ještě, že jo?
1: A Lazebníka to byl jako, že jo, opatrovník a jeho svěřenkyně, nebo jak se to v tom říká, že
0: jo? Jak to pak máš s těma alternacema? Když Jana měla alternaci a na Janu si mohl dovolit víc, ale přišla alternace, tak jsi musel měnit herecký výraz?
1: Ano, uberu. Jemně, decentně uberu.
0: To je krásný. Jste oba dva nižší hlasy, přesto zvednete někdy hlas na toho druhého?
1: Já v životě ne.
2: Já si myslím, že asi ne.
1: Ne, jako vyloženě zvednu, někdy si zanadávám všeobecně, tak jako doma. A nebo něco řeknu jako důrazně, ale jako opravdu jako neřvu. Ale řeknu tak jako důrazně, Anča mi řekne, tak na mě neřvi. Protože vlastně není zvyklá na to, že něco jako tak jako... A jinak jsme celkem asi v pohodě. My vždycky, když máme nějaký problém, chvilku mlčíme a pak si to řekneme. Většinou.
2: Ne, ale třeba někdy máme problém, když chceme zpívat nějaký dvojhlas, jakože lidovku dvojhlas.
1: No to je problém.
2: Tak to prostě zásadně Miloš musí zpívat první hlas.
1: No.
0: Jak to?
1: protože jsem celý život byl zvyklý v hospodě sedět u kytary, hrát tu kytaru a držet ten první hlas s tou kytarou, protože když jsem začal zpívat druhý, tak všichni začali zpívat se mnou ten druhý. Takže jsem nikdy ten druhý hlas vlastně nezačal zpívat a naučil jsem se zpívat jenom ten první hlas a jako je to jenom o praxi v podstatě. No, je to, já vlastně zpívám tu basovou linku, kde furt bručím někde jakoby to, když je nějak, jak se zpívá jako ta basová, a když máme zpívat regulérní dvojhlas spolu, tak musí Janča, aby to bylo, když takhle, když to má být, když to má být narychlo a taková improvizace, vždycky musí Janča teda.
2: To vždycky bručím strašně.
0: Ta schopnější, přiznejme si to,
1: ano, že... ta schopnější, ano. Já to říkám všude. Taky jediný muzikant mezi náma je Janča, že jo?
0: Je to krásný, pojďme si opět pustit nějakou hudbu. Teď budeme mít ženské podání. Máme tu Josefa Haydna, jeho Stabat Mater a altové solo v podání mého dnešního hosta, mezzosopranistky Jany Horákové-Levicové.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám doznělo altové solo ze Stabat Mater od Josefa Haydna. Stanislav Vavřínek řídil Czech Virtuosi a Český akademický sbor a zpívala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová. Vy, mně přijde, že všechno děláte společně, to je nádhera. Máte i společné koníčky, nebo v tomhle máte každý ten svůj?
1: No, já myslím, že i koníčky máme skoro společně. Tak já vždycky se pro něco natchnu, Janča to začne dělat se mnou.
0: Musí, vlastně. Veď.
2: No, ale Spartana, třeba Spartana.
1: Spartana, no.
0: To
1: Spartana.
0: Prosím tě, Miloši, o tom mi pohovoř. No, to ty fakt běháš ty šílený závody.
1: Teď už ne, teď už jsem z toho dost jako vypad. V rámci takhle.
0: Promiň, co to je vlastně Spartan?
1: Spartan Race je vlastně jako extrémní překážkový závod, vlastně něco jako Gladiator Race, i když ty se podle mě odvinuli z toho. Prostě jsou to extrémní překážkový závody.
0: Co v tom všechno je?
1: Běh je základ, podle mě vždycky.
0: Ale není to asi moc rovinka, viď?
1: Ideálně kopec, protože vlastně ten Spartan je, pro mě je Spartan dost jako filozofie. Dneska podle mě ten Spartan Race, ten závod je trošičku biznis. Jo, a když můžu, už si to můžu dovolit jako skritizovat trochu, jedná se o to dostat tam co nejvíc lidí, aby co nejvíc lidí zaplatilo, podle mě teďka. Určitě. Já jsem to bral v těch začátcích jako to, že Spartan učí lidi, jak bych to vypočít z ty komfortní zóny. A nejenom jako vybočit, dneska si řekne, vybočil jsem z komfortní zóny, vlez jsem do bahna. Dobře, v pohodě. Ale to není ten problém. Ten problém je, že vlastně člověk jako se snaží, jako vlastně v dnešní době jsou lidi rozhozený, že mají blbý kafe, nebo že tady mají hnusný kafe, no to je hrozný. A nebo já jsem si ráno kafe nedal, já jsem si nedal tohleto. A jsou z toho zničený, nebo nemají sprchu, nebo ale to, jen, to jsou i blbosti, nebo nemají Wi-Fi, nebo nemají nabitý mobil, nebo něco. A lidi jsou z toho kolikrát jako opravdu rozhozený. A to už je absolutní extrém. No a vlastně lidem chybí důvod překonávat nějaké překážky. Vlastně nepřekonávají. Nikdo dneska, málo kdo překonává reální překážky. Dobře, v práci, někdo jako finanční překážky. Samozřejmě to jsou jako věci dobrý, ale žádná překážka není jako o fyzickém nebo nějaký takový jako, nebo je to, ale samozřejmě prostě takhle. Ty překážky jsou nastaveny dneska jinak. A tenhle ten celý ten spartanista filozofie se mi líbila v tom, že člověk natrénuje to, aby dokázal běžet co nejdál, ideálně co nejvíc kopce, samozřejmě buď se některý se neběhají, chodějí se třeba, dej se, ale prostě co nejrychleji se zvládnou a pak a je to komplexní, je tam trénování vlastně paměti, je tam, že si musí zapamatovat nějakou kombinaci čísel a na konci závodu jich říct.
2: Pak tam
1: zbalanční cvičení, jsou tam silový cvičení, se zvedají různý jako šplhání, ručkování, všechny možný opičárny, což třeba Gladiator Race má ještě jako vyšperkovaný Predator Race a tyhle ty jsou vymakaný, takže tam už opravdu člověk je skoro v opice, aby to prostě jako celý přelez, což není přímý fyzický.
2: Oplazení v bahně a takové. No,
0: to jsem se chtěla zeptat, to bahno.
1: Voda, bahno, jako všechno. Jako, no první, co vám udělají, že na začátku vlídnete do bahna, už jste celý zbytek závodu v bahně. A opatlaná bahnem, že a pak spod bahna šplhat na tom laně, který klouže od toho bahna.
2: Je to
1: a je to takové, jako je to udělaný tak. A do toho tam bylo za každou nesplněnou překážku bylo 30 angličáků udělat. To jsou, že jo, takový ty výskok,
2: klik. Jsem netušila, kolik angličáků dokáže udělat v jednom dni.
1: Ano, když jsem dělal Ultra Beast, který byl v Liberci na Ještědu, vlastně můj nejtěžší Spartan byl Ultra Beast, což je skoro vlastně nejtěžší, je to nejtěžší spartanský závod. A ten byl na Ještědu a to bylo 55 kilometrů. A 3200 metrů převýšení jako na Ještědu, takže to se tam furt jako kolem Ještědu a tak.
0: A v tom jsou všechny tyhle cviky.
1: A v tom jsou tyhle všechny cviky a bohužel se mi nepovedly ani třeba cviky jako hod oštěpem, což jsou vlastně věci, které normálně člověk jako umí, ale tam nějak zafungoval psychika, jak jeden hod oštěpem, nevím.

0: překážky, to zdolávání
1: těch pětikilometrový 5-6 kiláků.
0: Nebo třeba zimní gladiátor, kdy nám zamrzly ty kaničky.
1: Kaničky jsme museli. No byli jsme na Slovensku ve Slovenském ráji na gladiátoru, že jo? A ve Slovenském ráji a tam jsme vyběhli a první, co nás nahnali do vody a bylo asi minus 10, že jo? Takže jako teda po kolena jenom, jako do potoka. No a pak během toho závodu nám zamrzly ty kaničky, že jo? Prostě,
0: co takže to vařeš, ale už máš.
1: Takže pak jsme to tak jako sundávali, tak nám to šlo sundat, ale byli tam lidi, kteří si rozstříhávali kaničky z bod, prostě, že jim to zamrzlo celý úplně tam.
0: Jo, jako bylo to hrozně dobrý.
1: A pak jsme si udělali ale hezký večer. Potom
0: se umíme odměnit.
1: Jo, to takže jako po závodu jsme, jako jeli, jsme jeli do Slezský dům, do Vysokých Tater jsme jeli a tam jsme si udělali, jako, že jsme si tam dali relax a takový, jako to, takže jo. To bylo dobrý.
2: Jak dlouho to trvá tenhle závod? To je několik hodin, ne?
1: No, já, jelikož jsem takovej na tyhle ty hodně dlouhý jsem byl, tak já jsem to měl, bych asi za 11 hodin, ten nejdelší, jako ten, co byl asi tak nějak to, 11.
2: A mezi tím se můžeš třeba najíst, napít, nebo
1: jo, vůbec? Jo, to se dá občerstvovat, jako tam jsou takhle, u těch Spartanů jsou jako striktně, že byli dvakrát, jsem se mohl dostat do takového svého jakoby
2: zázemí,
1: kde si člověk má připravený pytlík s věcma, který jako potřebuje.
2: Na záchod?
1: No v průběhu v lese nebo v takových těch některých místech jsou i kadibudky, jaký ty tojky jsou tam, ale jinak jako v lese nebo někde prostě to, takže to je to nejmenší jako a hlavně člověk, když sní všechny ty možný ty věci, které ho podporují, že tak občas to prožene, ale já jsem třeba musím říct, že to jsem měl jako vychytaný Spartan Ultra, jsem měl vychytaný stravování, že jsem s tím neměl vůbec žádný problémy. A asi čtvrt roku předtím jsem byl třeba vegetarián, jako úplně, abych nevzatěžoval ten žaludek tím masem. A fakt to fungovalo, že s tím jsem fakt problém neměl, jako s těmi věcmi, no. Ale jinak s tím mám problémy, jako když jako to, tak když jsou těžší závody, jak ta člověka to, no.
0: No a ty si vlastně začal říkat to s těma dětma, že jsme
1: začali. Jo, začali jsme trénovat děti, no, jako s ty Spartany a vlastně už teďka už nemám, mám jednu ambici, kterou bych se teď mi bude 50 a chtěl bych jako si splnit jednu věc a dát Beskydskou sedmičku, což je asi 105 kilometrů v horách nebo kolem 100 kilometrů, ale dřív jsem měl běžeckou ambici, teď už mi stačí chodecká, jako rychle to dát, jakoby, v tom limitu, co je a dát si to, jakoby, no.
2: Dá se to natrénovat, trénuješ na to?
1: Dá se to, ale právě, že mám problém s tím, že teď třeba tohleto období, co bylo, jako teď ten půl rok byl, to se nedal, jako když jsem v Ostravě, chodím na Lysou, to je jasný.
2: Jo, jasný.
1: Po zkoušce vždycky chodím na Lysou, furt, jako tam jsem pořád. Šlapu Lysou, nebo Pustevny, nebo když je léto, tak Smrk, nebo tak, to jako jo. Ale vlastně jinak jako netrénuju, no, jakoby teďka moc netrénuju, teďka právě je to horší, že, ale teď už zase je volnějc, tak už zase to bude.
2: Dobře,
1: lepší,
2: tak to byl koníček dohromady, máte nějaký family friendly koníček, nebo relax, jak vlastně odpočíváte? Dokážete vypnout a odpočívat?
1: Ale jo.
0: No a s tím cestováním teď máme dodávku, vlastně přestavenou jako na obytnou.
1: Ano.
0: A hrozně nás baví ty cesty společný a vlastně se synem a se psem a tak.
1: Syna už to tolik zas nebaví.
2: Tak kolik je synovi?
1: 15.
2: Jasně, no, tak to máme stejný, no.
1: Baví to, psa to baví vlastně. Nás to hrozně
2: a
1: baví.
2: A ten nic neříká, veď?
1: Ano. Jo, jo, a my máme v plánu Norsko vlastně na 5 neděl.
0: Na celý prázdniny.
1: Odmítám veškerou práci jako v létě a máme to jako naplánovaný, ale syn se z toho trošku hroutí, říká, jako já bych tam chtěl, ale na tak dlouho.
0: A říkal, to zase budou samý kopce.
1: Říkal, to zase budou samý kopce. Já jsem říkal, no už má vymyšlený nějaký. Ne.
0: To je nejvyšší horu, že jo?
1: Ano, tak jasně, jako, nejvíc, no. Že tam všechno musí být, no.
2: To je nádhera.
1: Jo. A tam bych chtěl trénovat ještě jako to dorazit, to jestli se mi podaří na tu Beskydskou sedmičku a uvidím, jak na tom budu a pak, protože se přihlásit zatím, už to je všechno prodaný, ale prej těsně před startem se dají koupit startovní ještě.
2: A to je někdy na podzim, Beskydská
1: sedmička?
2: To je
1: konec srpna úplně. Mm-hmm. A tam mám problém trošku v divadle, protože tam samozřejmě všichni jsme ve všem a jasně. Je tam problém se zkouškama, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale když to nedopadne letos, tak příští rok už si to nahlásím v tom divadle už rok předem a prostě dát to musím v těch 50.
2: Ty jsi zaměstnaný v Národním divadle.
1: Zaměstnaný, no, takže to.
0: Tak. Jsi vlastně, pardon, promiň, ty jsi vlastně ke 40 nám, nebo tak jsi šel na ten ještě, nebo běžel?
1: No, tak nějak, když by bylo, no, to by bylo 45. To bylo 45.
0: No nic, to jenom tak nemá.
2: To jsou hezké dárky.
1: No.
2: A tak zase ani to máš takový levný docela, ne, řekneš, Miloši, tady máš dárek, běž na ještě.
1: Ne, to bylo furt, potřebuji nový boty na běhání.
2: Dovolím ti běžet na ještě.
0: Ne, ale víš, kolik má bot na běhání.
1: Už ne, už to je všechno, oni vždycky se pak jako zničejí, takže ty boty jako jsou, ale jsou v podstatě nepoužitelné, takže nosím na zahradu a můžu si vybírat, který chci na zahradu. Že?
2: Dobře, tak Miloš teď hodně povídal, vzal si solo, ale Jani, přichází teď tvá chvíle, pojďme od bot na chvíli k hudbě. Je tu altová árie z díla Ezio, Christofa Willibalda Glucka. Posloucháme Prague Symphony Orchestra, který řídí Jiří Petrdlík, zpívá můj dnešní host, mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová.

0: Na Radio Klasik Praha zněla altová árie z díla s názvem Ezio od Christofa Willibalda Glucka. Poslouchali jsme nahrávku Prague Symphony Orchestra, který řídil Jiří Petrdlík a zpívala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová. Jani Miloši, vy jste mě povídali, že je před vámi nějaká serva padrona, nějaká akce, na kterou můžete pozvat i naše posluchače. Co to bude?
1: No, nevím, jestli všechny posluchače, protože to je v malinkým divadle. To je v divadle v Hradišti.
0: Tak, tak budete reprízovat, ne?
1: No, budeme se snažit.
0: Snad, no.
1: Máme mi 3 reprízy, že jo? U nás v Hradišti, v Mnichově Hradišti na zámku, aha, tam je klasicistní divadlo, takový malý divadlo. Maximálně asi pro 80 lidí. Tak chceme udělat jako 3 představení. A je to, ty víš, kdy to je? Já nevím, kdy to je.
2: Je to 17. 18. října.
1: Října. Mm-hmm. A je to, ale je to serva vlastně, takže tam jsme u toho sopránu, protože serva vlastně je pro soprán.
0: Ano.
1: Takže tam se Janče vrací k tomu sopránu. Ale ona
2: počkej, tak je to serva padrona a je to v českém překladu od Jarka Nohavice.
1: Jasně, který to přeložil pro nás. Jako vlastně
0: vyloženě pro vás.
1: Jenom pro nás dva vlastně to udělal.
0: Wow, to je krásný.
1: No, my jsme, jak jsme spolu dělali, my takový ty lazebníky v Ostravě.
0: Ano, ano, jasně, Kozifan, tu tebe.
1: A potom
2: jsme dělali takový krásný program, to byl Bo Mozart. To byly právě árie od Mozarta a od Rossiniho v překladu Jarka. A byl to takový krásný program.
1: A Jura Krhut,
2: Jura Krhut, který teďka píše vlastně se Štěpánem Kozubem krásné písničky, tak tam dělal Mozarta. A Jarek to doplnil, že jo, ještě taky něco tam taky zpíval a prostě samozřejmě to uváděl a takový a bylo to
1: hrozně
2: svašinete, byl to opravdu perfektní program, krásný, akorát, že nám to zaří COVID.
1: Potom celý. No, měli jsme v Praze už koncert.
0: A už se to pak nerozjelo.
2: A pak nám právě Jarek říkal po nějaký době, říkal, tak co, uděláme zase nějaký Bo Mozart, nebo máte nějaký nápad? A Miloš mu právě řekl, že má tu servu.
1: Jsem dělal zrovna s Floreou, jsem dělal servu v Nových Hradech, jak na
2: zámku. A říkal,
1: zámku.
2: Že je škoda, že vlastně tomu ty lidi nerozumějí, že musí číst.
1: Že to je konverzačka.
0: Ano, no jasně.
2: No. A tak vlastně Jarek se pak natchnul.
1: On říkal, počkej, pošli mi to. A než dojel z toho koncertu domů, jak si to pustil a ráno už mi psal, to je dobrý, to uděláme.
0: Skvěle.
1: Takže to, no. Takže,
0: a jak pak to bude vypadat? Tam budete jenom vy dva, nějaký orchestřík, nebo to máte s klavírem, jak to bude?
2: Ne, bude komorní orchestr, čembalo, dirigent normálně, prostě jako produkce to.
1: A Vespo nebude.
2: A Vespo nebude, to je němý sluha, bude
1: to, no, Eliáš. Eliáš. Jmenuje, Anton Eliáš, on udělá u nás výborný mim, prostě artista, všechno, on už to se mnou dělal vlastně. Jsme dělali inscenaci, kterou dělá Magdalena Švecová.
2: Která to bude taky režírovat.
1: A vlastně to bude taky režírovat. Co uděláme s ní, takový, jakoby, nebude to recyklát, bude to jiný, protože vlastně ten překlad je pak trošku jiný, že jo, tak to musí jinak. Jako.
2: A je hrozně vtipný ten překlad, moc pěkný, opravdu.
1: A vlastně chceme, aby to bylo všechno parta lidí, kamarádů, s kterýma se přitom pobavíme a bude to tak, jako bude to.
2: To prostě, je úplně nejlepší, že jo, když
0: to ideál,
2: můžeš pozvat lidi, který, s kterýma chceš bejt a je tam taková ta tvůrčí atmosféra a pohodová. Nikdo nic nehrotí a nedělá žádný stresy. Jako
1: přesně, no, takže chceme, aby to proběhlo v pohodě, bylo to příjemný a ty lidi se pobavili vlastně.
2: Takže tím to všechny zveme, teda na naše.
0: Takže Mnichovo Hradiště v říjnu La Serva Padrona a Horákovi v hlavní roli.
1: Paní.
0: To je krásný. Já bohužel musím říct, že náš rozhovor se blíží ke konci, nebo vlastně už jsme na konci. Ovšem, na konci zazní velmi originální skladba, kterou by určitě nikdo nečekal, protože Miloši, ty zpíváš v progresivně rockové kapele, dalo by se to tak říct.
1: Ano.
0: Je to kapela A While?
1: Ano, je to kapela A While. Ona to vzniklo z původního toho Na chvíli, to byla taková kapela folková dřív.
0: Aha.
1: Tohle vlastně má trošku ten folkový nádech.
0: Je to folkový nádech, ano.
1: A kluci si mě vlastně, to vlastně ten kytarista a skladatel je Karel Pěnkava ze sboru ze Státní opery a tam jsme se vlastně znali. On mě tam přijímal kdysi v roce 98 do sboru. Vlastně byl v umělecký radě. A jednou jsme se prostě takhle bavili a on říkal, že schání zpěváka. Já jsem řekl, jo, tak hele, tak klidně, já s vámi budu zpívat, už jsem vás slyšel někde, to je docela jako dobrý. A on říkal, tak jo, tak mi přines písničky a na jednu zkoušku už jsme hráli na nějakém koncertě. A musím říct, že to je fakt složitá muzika. Tohle zrovna, co pouštíme, ne, ale jinak to byly nervy trošku. A od té doby s nima jsem už vlastně 4 roky teďka a baví mě to s klukama. Je to takový náš, jako prostě jenom takový relax vlastně taky.
0: Je to
1: jako,
0: takový tvůj výlet úplně někam jinam.
1: Výlet někam jinam, vlastně návrat ke kořenům, protože vlastně jasně, jsem původně myslel, že tohle budu zpívat, jako úplně.
0: A jenom zpíváš nebo i hraješ na kytaru?
1: Občas hraju na kytaru.
0: Tak jsi zase u té elektriky,
1: a, ale na akustickou kytaru, připojenou do elektriky. A na akustickou kytaru a jako jenom takový ty doprovody, takový jenom ty a vlastně backlighty a vlastně ještě navíc, jako když to není moc složitý a když nespívám, protože tam...
0: Takže no tak jsi chlap, ty se můžeš soustředit jenom na jednu věc, že jo?
1: Takže ty věci, co teďka uslyšíte, tam vlastně tam já ty nahrávce nehraju teda, to si nahrál Karel všecko sám, ale když to hrajem na koncertech, tak tu doprovodnou kytaru hraju já ale až když přestanu zpívat.
0: Takže my se s dnešním dílem rozloučíme písní Jabloň, kterou nám zahraje kapela A While. Na Radiu Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Mými dnešními hosty byli Miloš Horák a Jana Levicová-Horáková. Já vám moc děkuji, že jste přišli, bylo to báječné.
2: Děkujeme za pozvání, děkujeme.
0: A s vámi se loučí od mikrofonu Mirka Časarová.

0: Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Tohle je Klasik Praha.
9: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
10: Milí posluchači, naladili jste si stanici Klasik Praha. Právě začíná pořad Švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota. Dnes jsem sáhl po CD, které v roce 1986 natočil renomovaný německý soubor Musica Antiqua Köln. Celé album je věnováno koncertům pro dechové nástroje od Georga Filipa Telemana. Najdeme jich zde celkem 6 pro různá obsazení. Pro příčnou flétnu, pro 3 hoboje, pro 2 šalimo, pro trubku, pro zobcovou a příčnou flétnu a pro trubku a housle. Z těchto 6 koncertů si dnes poslechneme 4. V bukletu k CD najdeme velmi zajímavý komentář Reinharda Goebla, uměleckého vedoucího souboru, z něhož vám sem tam něco ocituji. Třeba hned na začátku uvádí Goebel úryvek z Telemanovy autobiografie. Jelikož je však rozmanitost zábavná, pustil jsem se i do psaní koncertů. Musím však přiznat, že mě nikdy skutečně neoslovili, ačkoliv jsem jich zkomponoval nemalý počet. Telemann takto psal o svém působení na dvoru v Eisenachu a stejně jako on, rovněž jeho současníci i pozdější teoretici jako Scheibe, Matheson či Quantz, chválili jeho kvartety a uvertýry, ale o mistrových koncertech nepadlo ani slovo a to jich napsal kolem 100. Tato díla ale rozhodně nejsou tak nezajímavá či bezvýznamná, jak by nás doboví kritikové i autor sám, samozřejmě s jistou dávkou sympatické skromnosti, rád přesvědčil. Doložme si to hned teď poslechem koncertu pro příčnou flétnu, smyčce a basso continuo D-dur. Koncert má 4 věty, moderato, allegro, largo a vivace. Na příčnou flétnu hraje Wilbert Hazelcet, doprovází Musica Antiqua Köln.

Flétnista Wilbert Hasselzet a muzika Antiqua Köln zahráli koncert pro příčnou flétnu D-dur od Georga Filipa Telemana. Tento skladatel, zřejmě z osobního rozmaru, jak v bukletu zmiňuje Goebel, nikdy zcela nepřijal za svou osvědčenou standardizovanou formu koncertu ve stylu Vivaldiho, danou přesně definovaným sledem tónin a tematickým materiálem. Inspirací se Telemanovi stala spíše díla starších italských mistrů Torelliho, Albinoniho či Corelliho, jejichž skladby ještě striktně neurčovaly rozdělení rolí mezi sólem a tutti a v nichž forma vyrůstá především z hudebního materiálu. Jako hudební a formální inspiraci můžeme vystopovat také italské chrámové sonáty a významné uplatnění mají i taneční věty. Dalším koncertním skvostem, ve kterém se potěšíme touto svobodnou autorovou invencí, bude koncert pro dva chalumeaux, smyčce a basso continuo d-moll. Chalumeau je předchůdcem klarinetu, oproti němu má měkčí, snívější tón a ve své době byl velmi oblíben zvláště ve skladbách s pastorálními a milostnými náměty. V Telemanově skladbě se nám v dialogu setkávají hned dva tyto nástroje. Koncert má rovněž čtyři věty jako ten předchozí. Largo, Allegro, Adagio a Vivace. Na chalumeau hrají Erik Höprig a Liza Klevit za doprovodu souboru Musica Antiqua Köln.

Erik Heprich, Lisa Klevit a soubor Muzika Antiqua Köln přednesli koncert pro dva šalimo D-moll. Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl s koncerty pro dechové nástroje od Georga Filipa Telemana. Německý komorní soubor a později orchestr Muzika Antiqua Köln založil v roce 1973 houslista Reinhard Goebel v Kolíně nad Rýnem. Specializoval se především na interpretaci hudby 17. a 18. století a vzorová interpretace souboru se opírala nejen o používání dobových nástrojů či jejich kopií, ale také o důkladné studium traktátů, pedagogických děl a encyklopedií ze 17. a 18. století. Těleso se velmi záhy stalo jedním z předních ansámblů staré hudby a zavítalo, kromě Antarktidy, na všechny kontinenty. Bohatá koncertní činnost byla doprovázena nahráváním. V roce 1977 uzavřel soubor exkluzivní smlouvu se společností Archiv Produktion, patřící pod Deutsche Grammophon, a jeho nahrávky získaly řadu ocenění, včetně Grand Prix International du Disque, Grammophon Award, Diapason d'Or a nominací na Grammy. V roce 2007 Reinhard Goebel činnost ansámblu ukončil a od té doby se věnuje dirigování. Třetím koncertem v dnešním pořadu bude koncert pro zobcovou flétnu, příčnou flétnu, smyčce a baso continuo E-moll, který nám zahrají na zobcovou flétnu Michael Schneider a na příčnou flétnu Wilbert Hasselzet. Koncert má čtyři věty: largo, allegro, largo a presto.

Dozněl Telemannův koncert pro zobcovou a příčnou flétnu E-moll. Společně se souborem Muzika Antiqua Praha hráli solisté Michael Schneider a Wilbert Hatzlzett. Umělecký vedoucí Reinhard Goebel v bukletu k CD zmiňuje jedno Telemannovo umělecké krédo. Dopřejte každému nástroji to, co mu nejlépe sluší. Hráč pak bude hrát s nadšením a vy z toho budete mít potěšení. Jak trefné pro hudbu tohoto autora. V tehdejší době to byl inovativní přístup. Tradice byla nahrazována experimenty a nejrůznějšími inovacemi. Telemann se nezdráhá kombinovat nástroje způsoby, jež se naprosto vymykaly dobovým zvyklostem. Například komorní až intimní nástroje, dříve vyhrazené sféře domácí komorní hudby, třeba violu da gamba, violu d'amore nebo zobcovou flétnu, se nezdráhal postavit před orchestr jako solový nástroj. Na druhou stranu žestům, jejichž doménou byla hudba hrdinská a bojovná, klidně předepsal lyrický charakter v pomalých větách. O Telemannově vynalézavosti a odvaze v tomto směru vypovídá i následující koncert D-dur, ve kterém jako solové nástroje spojil trubku a housle. Koncert má tři věty – Vivace, Adagio a Allegro. A hrát nám budou trumpetista Friedemann Immer a houslista Reinhard Goebel, umělecký vedoucí souboru Muzika Antiqua Köln.

0: podání souboru muzika Antiqua Köln a solistů Friedemana Immera a Reinharda Goebela dozněl koncert pro trubku, housle, smyčce a basso continuo D-dur. Tato skladba zároveň udělala tečku za dnešním švédským stolem, ve kterém vám Stanislav Předota představil koncerty Georga Filipa Telemana pro dechové nástroje. Přeji vám příjemný poslech stanice Klasik Praha a těším se na příští setkání.
1: Švédský stůl. Jsme Klasik Praha.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Izomat stavebniny.
4: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
0: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
0: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Tohle je Klasik Praha.
8: Slavná auditoria.
7: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
9: Podobně jako v jiných metropolích světa je i v Paříži každá kulturní sezóna velmi bohatá. Od září jednoho roku do června toho následujícího se daří mimo jiné operním domům či koncertním sálům nejrůznějšího druhu, velikosti i zaměření. Některé z těch, které se věnují opeře nebo symfonické hudbě, jsou navíc nedílnou součástí celkové tváře města, pařížské architektury i atmosféry. Stačí některé z nich letmo vyjmenovat. Opera Garnier, Théâtre des Champs-Élysées, Opera Bastille, Philharmonie de Paris, Salle Pleyel a tak dále a tak dále. Každá z těchto prostor, každé z těchto míst má svoji bohatou historii i současnost, zní tady hlasy pěvců či pěvkyn, pokyny dirigentů a hudba tvořená bezpočtem hudebnic či hudebníků v jednotlivých orchestrech. Diváci z řad domácích rozumějí obyvatel Paříže, ale i takzvaně přespolních v podobě turistů z celého světa či z různých koutů Francie, mají možnost shlédnout jak operní produkce tradičního či moderního rázu, také ovšem symfonické koncerty ze země galského kohouta či ze zahraničí. Nabídka je opravdu bohatá. Jakoby to nestačilo, zamyslela se pařížská radnice nad tím, zda není možno využít klasické hudby zároveň k obohacení letního období a konkrétně k oslavě státního svátku Francouzské republiky, který, jak známo, každoročně připadá na 14. července. Pokud by se podařilo vytvořit koncert pod čirým nebem, který by byl přitažlivý i pro televizní diváky ve Francii a v mnoha dalších zemích několika kontinentů, tím líp. Paříž, toto město světel, jak se mu tradičně přezdívá, je přece, jak to co nejvýstižněji říct, velice fotogenická. Její povědomá silueta, které vévodí katedrála Notre Dame, ale taky kostel Sacré-Cœur na vrcholu Montmartre či Eiffelova věž, o relativně novém sídlišti La Défense ani nemluvě, přece nabízí doslova pastvu pro oko a pro záběry televizních kamer. Kde se ale takový koncert pod čirým nebem 14. července bude konat? Kam ho umístit? Předpokládaná účast v počtu desítek tisíc diváků, ale zároveň přání či přímo potřeba jeho uskutečnění v samém srdci metropole nad scénou, vedla k jednoznačnému rozhodnutí. Hudba, ať se vždy v tento den, tedy v tento večer, rozezní na martových polích, tak říkajíc ve stínu Eiffelky. Vybrána byla i každoroční znělka Uherský pochod z opery Faustovo prokletí od Hectora Berlioze. A právě ten nám teď zahraje Bostonský symfonický orchestr pod taktovkou Seiji Ozawy.

První testovací ročník pařížského koncertu pod širým nebem proběhl 14. července 2012. Tehdy měl ovšem zcela jinou podobu, než jakou získal od následujícího léta. Pořadatelé vsadili na populární hudbu obecně a na jedno legendární francouzské jméno konkrétně. Byl jim zdánlivě nestárnoucí rocker Johnny Hallyday. Ohlas přímo na místě se jevil jako přijatelný, ale zájem televize či rozhlasu byl nevalný. A tak se rozumně vykročilo jiným směrem. Na nejvyšších místech pařížské kulturní politiky bylo ukotveno, že napříště převládne klasická hudba jako důstojný zástupce francouzské kultury, vhodný též pro televizní diváky a rozhlasové posluchače. Zdejší i vzdálené. Zároveň se ale tvůrci projektu shodli na tom, že má-li takto zaměřený večer přilákat ohromný počet diváků, musí být zároveň elegantní i zábavný, pestrý, nikoli zatvrzele vážný a vyšperkovaný účastí solistek a solistů nejen domácí provenience, ale též ze zahraničí. Něco však přece jen musí každoroční Leporello účinkujících, kteří předvedou ukázky z operní i symfonické tvorby, spojovat, jistit, zastřešovat. Tuto roli převzal díky pořadateli koncertu z Paříže, kterým byl určen francouzský rozhlas veřejné služby, jeho orchestr. Nazývá se Národní francouzský orchestr, vznikl roku 1934 a na dirigentském stupínku se během následujících dekád vystřídali významné osobnosti. Počínaje Charlesem Münchem, na kterého navázali například Sergio Celibidache, Lorin Maazel nebo Kurt Mazur. A po nich přišla v nedávných dobách či v současnosti éra Daniele Gattiho nebo Christiana Macelláru. Nedílnou součástí koncertu z Paříže se staly také dva pěvecké sbory. Jejichž hlasy se v některých hudebních ukázkách rozléhají z pódia napříč martovým polem. Řeč je o smíšeném dospělém pěveckém sboru francouzského rozhlasu a o jeho mladším sourozenci, tedy sboru dětském, rovněž smíšeném. To vše tvoří pevný rámec koncertu v den státního svátku Francie neboli při oslavách či aspoň připomínkách pádu Bastily roku 1789. Relativně nedaleko od ní se, jak už zmíněno, tato hudební událost odehrává na martových polích. Kdysi dávno sloužila jako vojenské cvičiště, což dalo takto rozlehlému a rovnému prostoru jeho jméno. Později pomyslného boha války vystřídalo míru milovné zaměření, pěstovala se tu zelenina, která pak nacházela své místo na pařížských trzích. Ozdobou prvního čistě symfonického koncertu z Paříže se na martových polích stala roku 2013 pěvecká esa první kategorie Soňa Jončeva či Roberto Alagna. Soňa Jončeva se teď zaskví ve scéně z opery La Traviata Giuseppe Verdiho. Spolu s ní zpívá Celso al Bello. Orchestra della Comunità Valenciana řídí Frédéric Chaslin.

Jak léta šla, vystřídala se při koncertech z Paříže na pódiu a před televizními kamerami i rozhlasovými mikrofony plejáda hvězd jak pěveckého, tak instrumentálního nebe. Zpíval tu opakovaně americký tenorista Lawrence Brownlee, proslulý 9 vysokými C, ve své oblíbené árii Tonia z Donizettiho opery Matka pluku. Ale také stvárněním postavy saxofonisty Charlesa Parkera v jazzové opeře pojmenované Yardbird v odkazu na někdejší hudebníkovu přezdívku. Zahrál tady rovněž už několikrát významný zástupce francouzské hudební scény současnosti, čelista, pedagog a zakladatel nadace na pomoc mladým talentovaným hudebníkům Gauthier Capuçon. Zasloužil se mimochodem o jedinou dosavadní ukázku z české klasiky, když se během koncertu 14. července 2019 zhostil árie Rusalky z Dvořákovy opery, transponované ze zpěvu do jímavého violončelového sóla. Že přitom noční nebe nad Paříží ovládl žlutě zářící měsíc, bylo jak shodou náhod tak dobrého načasování. Koncert totiž vždy začíná až po 21. hodině a romantické stmívání se stalo jeho neoddělitelnou součástí. Jinak se ale bohužel od nás tohoto spektakulárního večera dosud nikdo nezúčastnil osobně. Prostor se nenašel pro žádného virtuóza či pěvkyni z České republiky, o dirigentovi ani nemluvě. Přitom například sousední Polsko bylo už dvakrát zastoupeno charismatickým kontratenoristou Jakubem Josefem Orlinským. Ale co není, může se snad podařit v následujících letech, protože máme určitě co a koho nabídnout. Mluvě o dramaturgii, daří se jí při koncertech na Martových polích úspěšně kombinovat notoricky známé árie z oper od Verdiho, Rossiniho, Pucciniho, Bizeta či Saint-Saense s ukázkami, které jsou širšímu publiku méně známé. Přitom se záslužně snaží čerpat z bohatých zdrojů domácí klasiky, ať už skladbami členů se skupení Pařížská šestka, jazzem z dob Django Reinharta, anebo vkusně upravenými šansony z dob Edith Piaf. Koncert tím, jako jediný s opravdu celosvětovým záběrem, upozorňuje na hudební kulturu frankofonní oblasti. Díky tomu se tento projekt liší například od koncertu Letní noci vídeňských filharmoniků ze Schönbrunnu, který se logicky vydává jiným směrem, a například árie z francouzských oper v něm uslyšíte opravdu jen občas. Jinými slovy, koncert z Paříže, přejímaný televizemi nejen napříč Evropou, včetně té české, ale i v Číně nebo v Latinské Americe, se tím vyhranil a stal se konkurenceschopným. Zmiňoval jsem Jakuba Josefa Orlinského. Dopřejme si teď v jeho podání árii z opery Orfeo Johanna Adolfa Haseho. Doprovází soubor Il Pomodoro, řídí Maxim Emelianichev.

Pevně stanovený den koncertu z Paříže, jeho zahájení ve 21 hodin a 15 minut i hojná účast diváků doznali během let trojího porušení. Poprvé nesměli početné davy na Martova pole v létě 2020. Zavinil to samozřejmě covid a obavy z jeho šíření. Jakkoliv šlo o nespochybnitelné rozhodnutí, pohled na prázdný prostor pod čirým nebem, který zprostředkovaly televizní kamery, byl opravdu smutný. Příčinou druhé změny oproti zavedeným zvyklostem byly roku 2024 letní olympijské hry, které se jak známo konaly v Paříži. Začínaly jen týden po koncertě na Martova

tu Petra Iljiče Čajkovského. A my si na závěr dnešního pořadu poslechneme v podání tohoto houslisty celou první větu z tohoto Čajkovského díla. Tak, jak je Daniel Lozakovič natočil pro Deutsche Grammophon v roce 2019.

0: světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Kazomat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha. Hudba v miléniu.
5: O klasice v 21. století.
6: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který můžete poslouchat na frekvenci 98,7 FM v našem vysílání vždy s premiérou v úterý od 19 hodin. A bez hudebních ukázek ho najdete také na internetu, na našem webu, na Spotify nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Fischer, začíná nová koncertní sezóna a tradičně v září patří k největším hudebním událostem festival Dvořákova Praha, který bude mít letos už 19. ročník. 5. září ho ve Dvořákově síni Rudolfina tradičním programem zahájí orchestr proslulého milánského operního domu Filharmonika della Scala. Rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená, přijede také Vídeňská filharmonie, slavní solisté i dirigenti. A já jsem rád, že o programu letošního ročníku si dnes opět budeme moci popovídat s ředitelem festivalu Dvořákova Praha, intendantem Akademie klasické hudby, klavíristou a letos nově také prezidentem Asociace hudebních festivalu České republiky. Jan Simon je naším hostem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Než se dostaneme možná k programu Dvořákovy Prahy, já bych se právě chtěl zeptat na tu novinku, tedy na vaši funkci prezidenta Asociace hudebních festivalů, aby se o tom posluchači něco dozvěděli, protože vím, že asociace už existuje 30 let, ale třeba o její činnosti úplně každý neví. Tak koho všechno zastupuje, co je jejím smyslem a co konkrétně obnáší ta vaše funkce?
7: Tak asociace jako taková sdružuje vlastně ty nejvýznamnější festivaly klasické hudby, ale nejenom ty nejvýznamnější z hlediska počtu návštěvníků. Úkolem asociace je obecně zastupovat zájmy všech jejich členů vůči státní správě. Velmi důležité je to třeba při řešení státního rozpočtu, který se týká grantové politiky na Ministerstvu kultury České republiky. To si myslím, že vůbec v současné době to nejdůležitější, protože doba není jednoduchá. A tady si myslím, že vůbec velikost a význam festivalu nehraje roli. Jedná se obecně o živé umění, o celý ten kulturní sektor. Jak na poli klasické hudby, tak samozřejmě i mimo rámec asociace jsme členy třeba Unie zaměstnavatelských svazů a podobně, takže se zúčastňujeme zcela nehudebních setkání, jako je tripartita a podobně, ale v podstatě jde o jediné, pokusit se zajistit co nejlepší podmínky pro financování živé kultury, kam bezesporu festivaly patří, bez jakékoliv pochybnosti. Takže to je velmi zjednodušeně řečeno, co je úkolem naší asociace.
6: Mně se právě moc líbilo, jak jste třeba zdůrazňoval i v tiskové zprávě, že ta asociace má být oporou pro celé to festivalové spektrum, včetně těch menších a regionálních pořadatelů. Je známo, že malí pořadatelé to vždycky měli těžké a zvlášť v této době si myslím, že to je dost palčivý problém. Tak co třeba konkrétně může asociace udělat pro tyto menší pořadatele, nebo co naopak mohou zase oni třeba dělat pro své přežití, co byste jim doporučil?
7: Tak doporučení, které myslím, ale si znají všichni naši pořadatelé festivaloví, je neopírat se o jeden zdroj financování, že dnes skutečně to více zdrojové financování a řekl bych s větším zaměřením, pokud to jen trošku jde vlastně mimo veřejné zdroje, je strašně důležité, protože konec konců každý podnikatel, pokud založí své finanční portfolio nebo kapitálové portfolio z více jak 30% na jednu položku, tak je v permanentním ohrožení. A samozřejmě ta predikovatelnost rozpočtu veřejných financí je v tuto chvíli, a ona nikdy nebyla jednoduchá, ale v tuto chvíli velmi obtížná. Zrovna aktuálně probíhají vlastně velmi intenzivní jednání s Ministerstvem kultury, co se týče strategického dokumentu, což je státní kulturní politika. Myslím si, že to hodně proběhlo i médií. a vlastně se hledá takový tvar, který by byl pro jakoukoliv vládu závazný v tom, jak se vlastně při rozdělování veřejných financí chová bez ohledu na to, jaký typ politické reprezentaci v aktuálním okamžiku na ministerstvu a ve vládě vlastně je. Je to velmi složité. Víme, v jaké situaci kultura jako taková vždy v té hierarchii hodnot a prioritách vlastně fungovala, že je to takové to nejvíc viditelné a nejsnažší, jak si do toho sahnout, aby se dokázali financovat jiné sektory. Je to nezávidění hodný úkol. Na druhou stranu, dejme tomu, privátní sektor stále nemá vhodné podmínky pro to, aby byla vůle nejenom z hlediska společenské zodpovědnosti věnovat finanční prostředky ze svých zisků na podporu kultury, ale prostě, aby tam byla i ekonomická motivace takovéto věci dělat bez nějakého většího uzardění. Takže myslím si, že kromě toho, že když bych zjednodušně nazval asociaci jako svým způsobem, a to slovo není, nemáme moc rádi, nemáme ho v pozitivních konotacích jako lobbystickou organizaci, tak je to taky organizace, která by měla vést šířit osvětu. A to nejenom vůči politické reprezentaci, ale i do svých vlastních řád, jak se chovat v tomto prostředí a také vůči veřejnosti, protože já nejsem příliš přítelem internetových debat nad jednotlivými články, ale musím bohužel konstatovat, že ten obraz o tom, co je umění, co je živé umění, kdo jsou umělci, je značně zmatený a ne vždy úplně pozitivně obrácený a myslím si, že mnoho našich spoluobčanů ani neví, co obnáší reálně práce umělce nebo v uměleckém sektoru, že to je také třeba i spousta technických profesí, které vytváří tu podporu a že to zaměstnává ne tisíce nebo desetitisíce, ale že jsou to statisíce lidí, kteří jsou i existenčně na kultuře pracovně závislí, existenčně závislí. Takže myslím si, že to pojetí té práce je daleko širší, než možná by na první pohled se mohlo zdát.
6: Tak držme kultuře palce a věřím, že Asociace festivalů České republiky v tom bude tedy lobovat správným způsobem. Ale pojďme teď k tomu hlavnímu, proč jsme se tady sešli, což je letošní 19. ročník Dvořákovy Prahy. Filharmonika de la Scala bude letos zahajovat orchestr slavného milánského divadla se svým šéfdirigentem, kterým je tedy legendární Ricardo Chailly. V tradičním programu se představí jako solistka violončelového koncertu Julia Hagen, což je poměrně mladá hráčka. Já vím, že pochází z významné hudební rodiny, nicméně nevím, jestli místní publikum je s ní už obeznámeno, tak mohl byste přiblížit tuto mladou dámu, která přednese Dvořákův v koncert?
7: Tak kromě toho, že já ji sleduji na různých světových koncertních pódiích, tak má pro mě ještě jakousi osobní přidanou hodnotu, že je studentkou mého bývalého violončelového kolegy a velkého přítele a dneska jednoho z nejvýznamnějších violončelových světových pedagogů Wolfganga Emanuela Schmidta. A já to mám vždycky tak, že pokud se mi objeví čelista, kterého jsem ještě neměl ve festivalovém programu a neznám úplně důvěrně jeho profil, tak můj první dotaz směřuje právě na Wolfganga a potažmo jeho třídního kumpána, oba dva totiž vystudovali u Davida Geringa se v Lübecku, kde jsem sám v devadesátkách jako student, tak jako pedagog působil a vždycky se zeptám, doporučíš mi ho nebo doporučíš mi a u Julie Hagen to bylo bez jakékoliv zaváhání a říkal, skutečně to je jako fantastická čelistka a tam nemůžete prostě udělat špatnou volbu, takže já to mám spíš z té osobní stránky.
6: Mně je sympatické, že místo opakování zahajovacího koncertu, jak se to často na festivalech dělá, tak Filharmonika de la Scala hned o den později v Rudolfinu zahraje jiný program s jiným solistou. Zazní tam Čajkovského čtvrtá symfonie, Rachmaninov, symfonická báseň Útes a taky čtvrtý klavírní koncert, který mám moc rád. Mám rád ty jazzové harmonie zahuštěné Gershwina, jehož vliv tam taky trošku slyším. Ale přijde mi, že je trošku popelka mezi Rachmaninovovými koncerty, ten čtvrtý.
7: A ono je to možná v té tematické nosnosti, kdy speciálně druhý a třetí klavírní koncert jsou skutečně ty v úvozovkách šlák, které dobývají světové koncertní sály v podstatě už skoro u druhého klavírního koncertu, už je to více jak 100 let od jeho vzniku. No ale ta pianistika, ta fenomenální architektonická stavba, invence melodická, kterou Rachmaninov měl, ta se promítá jak do prvního, tak do čtvrtého klavírního koncertu a do rapsodie na Paganiniho téma. Já vlastně mám strašně rád jakékoliv dílo od Rachmaninova, i když za svých studií v Lübecku tam působil pedagog hudební teorie, který psal slívnoty pro Deutsche Grammophon, doktor Volker Scherlies, a ten měl strašidelnou hlášku, kdy říkal, že Rachmaninovova hudba je vlastně druhotřídní hudba prvotřídně zkomponovaná. A tehdy jsme tak jako možná, jak jsme byli progresivisti v souvislosti s vlastním věkem, tak jsme měli pocit, že vlastně s ním musíme souhlasit, a čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, jak geniální je i ta tematická, ta invenční stránka Rachmaninovovy hudby. Je to úplně jiný proud než jeho vrstevníci, když třeba vezmu začínající druhou vídeňskou školu a podobně, ale je to hudba třeba jeho rušení taktových čar, vlastně ty nekončící fráze, kdy už máte pocit, že to skončí, a on to vždycky ještě harmonicky nastaví. Je to fantastické, a co je samozřejmě na tom patrné, nad čímkoliv, co Rachmaninov vypustil z pera pro klavír, že to je napsáno pro klavír. Vlastně neznám skoro, bych řekl, paralela je Chopin list v 19. století, ale u Rachmaninova je to dotaženo, vlastně ten maximální potenciál klavíru jako nástroje on dokázal využít absolutně bez zbytku, a jeho klavír je vždycky krásně znělý, barevný. Je to opravdu fenomenální hudba.
6: Mimochodem, ten solista toho druhého koncertu, který tady odehraje Filharmonika della Scala, jmenuje se Alexander Malofejev, tak ten shodou okolností vydal letos u Sony debutové album, kde hraje právě Rachmaninova. Tak já navrhuji pustit si jako první hudební ukázku v dnešním pořadu Rachmaninova v jeho podání, abychom to zahájili něčím patřičně ponurým, tak rovnou známé Preludium cis moll.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, hostem dnešního pořadu Hudba v miléniu je ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon. Povídáme si o programu letošního 19. ročníku. Právě teď nám hrál klavírista Alexandr Malofejev, který rovněž hudbu Sergeje Rachmaninova přednese na druhém koncertě letošního ročníku 6. září v Rudolfinu spolu s orchestrem Filharmonika de la Scala. Letošní rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená, která představí tedy různé tváře svého umění v rámci několika večerů s klavírem, smyčcovým kvartetem i s barokním souborem, také jako mentorka mladých hudebníků. Tak co všechno tedy Magdalena Kožená v rámci své rezidence vlastně předvede?
1: Tak svou rezidenci načne písňovým recitálem, kde jím partnerem bude fenomenální klavírista Kirill Gerstein. Je to večer, na který já se obrovsky těším. Uslyšíme písně Rachmaninova, Bartoka, Dvořáka, Janáčka. Magdalena vždycky si volí skvělé instrumentalisty, klavíristy jako partnery. U toho Kirilla to má ještě takovou přidanou hodnotu, že Kirill se nám v programu objeví také v další roli, a to poměrně netradiční a upřímně vlastně on jako komorní hráč taky nebývá úplně často spatřován na koncertních pódiích. Takže to je ten zahajovací koncert cyklu Magdaleny Kožené, který je 7. září. Následně potom Magdalena Kožená vystoupí 11. září se smyčovým kvartetem České filharmonie, kde se podělí vlastně o díla Ernesta Chaussona, Maurice Ravela, Antonína Dvořáka. Dalšími partnery i budou hráči České filharmonie a klavírista Karel Košárek. Já se osobně strašně těším na to, že Magdalena se představí i ve své další roli jako pedagožka. Možná ta její pedagogika úplně jaksi známá není, je známá její aktivita kolem základních uměleckých škol, kde její nadační fond vlastně podporuje, řekněme, to všeobecné hudební vzdělávání, rozvoj, z kterého tak jako třeba ve sportu potom z té základny mohou vzejít ty budoucí hvězdy, a ona nám vlastně představí 4 přicházející hvězdy světových polí. To už nejsou studenti ani vlastně na úrovni konzervatoří, dnes kvůli teda základních uměleckých škol, jsou to lidé skutečně na prahu profesionální kariéry. Je to sopranistka Emma Balunová a další sopranistka Amálie Motošická, tenorista Dominik Urbánek a Teodor Šimáček. A Magdalena chystá i jedno překvapení v rámci tohoto koncertu. Vlastně tyto talenty uvede v Anežském klášteře a je to vlastně strašně hezké, že člověk, který v životě dosáhl, nechci říct všeho, ale mnohého a strašně významného, cítí tu potřebu podělit se o své zkušenosti a vybudovat si vlastně ty následníky, vlastně tu strukturu nebo poslo, aby byla zajištěna ta kontinuita toho, co sama Magdalena bezesporu na absolutní světové úrovni dělala. No a ten závěrečný koncert toho jejího cyklu proběhne 16. září v pražském Rudolfínu, kdy věnuje celý večer tomu, z čeho vlastně vyrostla, tomu, co jí poslalo na ty světové hudební výšiny, což je barokní hudba. Je to podsta, koncert se jmenuje Una festa baroka. Spoluúčinkovat bude komorní orchestr České filharmonie s dirigentem Andreou Marconem a zazní díla Vivaldiho a Händla.
0: Já jsem si říkal, jestli vlastně ta její rezidence nějak navazuje na tu loňskou řadu Kateřiny Kněžíkové, která taky prováděla Dvořákovy písně v rámci Dvořákovy Prahy. Je v tom nějaká souvislost, že třeba budou provedeny nějaké cykly, které loni nezazněly?
1: Budou provedeny i částečně i to, co zaznělo. Zazní i nově některé cykly, které skutečně Kateřina nebyla schopna. Ono v rámci jedné rezidence, jednoho festivalu, to vlastně ani není možné. Je to i v zájmu publika. My chceme Dvořákem lákat na festival a ne přemírou interpretaci jeho děl odrazovat. A ono se konec konců i ten náš Dvořákolekční, to souborné provádění, vlastně písoňovou tvorbou uzavírá. Trvalo to v podstatě tuším 10 let. Dvořák byl nesmírně plodný autor. Takže ano, ale Magdalena se na to dívá trošku zase jiným prizmatem, což je na tom nesmírně cené, než třeba Kateřina Kněžíková. Daleko větší měrou kombinuje Dvořákova díla s díly zahraničních autorů, vrstevníků. Objevuje se daleko častěji v jejich programech i vlastně čistě instrumentální skladby, které ale s tou tvorbou, která je písňovou tvorbou, která je prováděna na těchto koncertech, velmi úzce koresponduje.
0: Jak jste už říkal, tak na tom recitálu 7. září v Rudolfinu tedy Magdalenu Koženou doprovodí Kirill Gerstein nebo Gerstein, nevím, jestli jste říkal Gerstein. Asi jedna je americká verze, druhá německá, nevím, jak se to vyslovuje.
1: Navíc Kirill bydlí v Berlíně, ano, takže ano, my jsme taky řekli Steinway.
0: No. A o něm jsem tedy netušil, že je i jazzman, protože 9.9. zahraje v Dů s Bradem Meldauem multižánrový program, takže bude improvizovat?
1: No, budou improvizovat tak dalece, že přestože jsme se snažili vydupat sobou interpretů pevný program, tak se nám to nepodařilo a to poslední sdělení bylo, že se vlastně skutečně budou rozhodovat až na pódiu. Jedno je jisté, že kromě klasických děl, ať už pro jeden či dva klavíry, zazní i jazzové standardy, ale také to, co napsal sám Brad Meldau a je spousta improvizace, ale vlastně já se na to strašně těším, bude to určitě večer plný překvapení a Brad je samozřejmě držitelem ceny Grammy. Je to dnes vlastně jeden z nejváženějších jazzových pianistů, ale on je tvůrce, kdo poslouchá jeho nahrávky, tak vlastně ví, že to není o té klavírní exhibici, ale je to vlastně o té hudbě samotné a já se vlastně těším na tu meditaci mezi Kirillem a Bradem, která proběhne přímo před diváky a posluchači ve Dvořákově síni Rudolfína.
0: Když už jsme u těch držitelů ceny Grammy, nepochybně houslistka Hilary Hahn taky nějakou má. To bude
1: rovnou tři.
0: Dokonce tři, vidíte. To bude velká zahraniční hvězda, která se tedy představí 12. září s Vídeňskou filharmonií a s Dvořákovým houslovým koncertem, tak to bude taky hezká příležitost slyšet domácí repertoár v rukou takovéto světové hvězdy.
1: Já si strašně cením, pardon, že vám skakuji do řeči, ale já si strašně cením toho, že i takový orchestr, jako je Vídeňská filharmonie nebo vídeňští filharmonici, Hilary Hahn respektují vlastně festivalové přání a dokáží do své dramaturgie, byť ten jejich program je vlastně koncipován pro mnoho koncertních míst v rámci aktuálního turné, které je v Lucernu, Salzburku, NSQ festival v Bukurešti, že vlastně vyslyšeli to naše přání, aby byl interpretován Dvořákův houslový koncert. A zase bude to úplně jiný pohled na to dílo, protože to je vlastně to cenné. Máme dané noty, ale s každou skutečnou osobností a Hilary Hahn skutečně je bez jakékoliv diskuze obrovská osobnost, do toho zase vnese svůj pohled a mít ta srovnání, když slýcháme tento koncert, jak v podání špičkových českých houslistů, pamětné provedení Josefa Špačka z Akademie St. Martin in the Fields na festival, jako záskok za Joshua Bella, Gil Shaham. Prostě bude to zase další úžasné provedení a já se na to osobně těším. O to víc, že v druhé půlce zazní moje milovaná skladba. A to je svita z Prokofievova baletu Romeo a Julie, což pro takový orchestr, který disponuje v podstatě neomezenými zvukovými možnosti, jako jsou vídeňští filharmonici, tak to, já se tohodle toho koncertu nemůžu dočkat.
0: Mimochodem, Hilary Hahn nedávno jsem zaregistroval, rušila koncerty, měla nějaké zdravotní problémy s páteří, tak bylo to její pražské vystoupení v ohrožení?
1: Nebylo. My jsme od začátku ta pauza byla částečně avizovaná. Tam šlo o to, jestli vlastně ukončí tu svoji absenci v prosinci anebo v březnu. Nakonec došlo na ten březen. A samozřejmě jsme byli velmi ostražití a vznášeli jsme na agenturu násobný dotaz, zda i skutečně program takto sedí. Já nepochybuji, že Vídeňáci by byli schopni přivést jiného skvělého houslistu. Nicméně, když se jednou řekne, že přijede Hilary, tak by měla přijet Hilary.
0: Jasně. Ostatně housle tedy budou významným prvkem letošní dramaturgie. Už jste zmiňoval Gila Shahama, který zahraje na závěrečném koncertě Prokofievu v koncert číslo 2. Taky Josefa Špačka, ten zahraje Šostakoviču koncert číslo 1 s Tonhalle orchestrem curišským a dirigentem Pavem Jervim. Když tady byl Josef Špaček před časem, tak mi říkal, že jeho děti mají hrozně rádi Šostakovičův houslový koncert, což jsem se teda trošku divil, že se taková hudba líbí dětem, ale
1: Já se nedivím. Já mám dceru, která je totálně nehudební ve smyslu vztahu ke klasické hudbě. Trošku se rodině jaksi oddálila v tomto směru. Nicméně pamatuji si na koncert, kdy jsem hrál s Českou filharmonií a na programu byla svita z baletu Šroub Šostakovič, Schumannův čelový koncert, klavírní koncert Kláry Schumannové a na konci už nevím, co bylo co. A byla to takzvaně ta klasika, ten standardní repertoár. A dceři bylo tehdy 10 let a já jsem si ptal, tak co, líbil se ti koncert? Já jsem čekal, že na tatínka zapije chválu. A ne, Šostakovič.
0: No.
1: Balet Šroub, že? Ani já se přiznám, že jsem to neznal. Samozřejmě to není úplně to progresivistické dílo, ale vlastně já jsem říkal, a co tě na tam bylo? No on je to takový živý a furt to nějakým způsobem jako tancuje. Mě to strašně bavilo. No.
0: Je pravda, že ta rytmičnost, ta je tam výrazná i v tom houslovém koncertě rozhodně. Tak Josef Špaček říkal, že na Dvořákově Praze děti vlastně možná poprvé uslyší tatínka hrát naživo tento svůj oblíbený koncert, takže se na to moc těší. Ještě k tomu Dvořákovi, opět v rámci festivalu bude koncertně provedena jedna z mistrových oper, což už je taky taková tradice. Tentokrát to bude Jakobín, což je opera, kterou, myslím, nevídáme zas tak často na našich jevištích, i když třeba nedávno ji uvedla různá tuzemská divadla jako Národní divadlo Brno. V čem je vlastně Jakobín, co by opera, která do značné míry pojednává o společenských poměrech v dobách francouzské revoluce, tak čím je třeba stále zajímavý pro dnešní publikum a v čem bude zajímavé toto koncertní nastudování?
1: Já si myslím, že právě proto, o čem ta opera je, že to je téma poměrně aktuální. Myslím si, že je tam ještě jeden moment, který je důležitý, to je Stesk po domově. A myslím si, že v dnešní době, kdy se všechno tak říkajíc globalizuje, já tyhle ty obecné termíny nemám úplně rád, ale je pravda, že někdy takové to vykoření, neuvědomění se, odkaď jsem, odkaď pocházím a co taky můžu pro vlastně svůj domov udělat, že to je něco, co toho Dvořáka právě tuto operu spojuje, ale tam je ještě důležitý jeden moment, my jsme se o tom bavili s Tomášem Netopilem, který se ujmul na studování koncertního provedení a s velkou radostí. Já jsem se ptal, kterou Dvořákovou operu považuje za takovou tu zlomovou, kdy vlastně z toho raného Dvořáka, který byl ovlivňován dalšími autory, když si vzpomenu třeba na operu Král a uhlíř, kterou Dvořákova Praha uváděla v roce 2019 a poslouchal jsem tu hudbu, která je plná dvořákovských nápadů, ale je to takový wagnerovský styl, kdy všichni hrají furt naplno, zpívá se jeden přes druhého a je to takové nezřetelné, nesrozumitelné, tak vlastně Tomáš Netopil považuje Jakobína právě za tu operu, s velkým T, kdy se definitivně formuje Dvořákův operní jazyk. A navíc ještě jsme se bavili o tom, co definuje to koncertní provedení od scénického. A shodli jsme se na tom, že vlastně není povinován vykládat druhý, třetí až osmý inscenační plán režiséra provedení, protože při opeře je skutečně tím hlavním šéfem režisér inscenace, a samozřejmě v symbioze s ním funguje dirigent, který má hudební nastudování na starosti, ale tady je to všecko na dirigentovi a možná právě ta absence scénických prvků vyjadřuje ještě daleko větší nutnost přinést tu hudební výpověď konzistentně v takovém tvaru, aby byl srozumitelný, vysoce kvalitní. A Tomáš sám říkal, že se na tu práci nesmírně těší a já zase musím říct, že mě těší, že zájem publika o zrovna tento projekt je obrovský, kdy v podstatě právě na tento koncert nemáme co prodávat.
0: A samozřejmě vystoupí vynikající solisté a tak dále. Bude to tedy kolikátého teď?
1: 19. září v pražském Rudolfínu a hrát bude Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, mimochodem film, opera, koncert.
0: Ano.
1: Takže i tady jsme zůstali relativně věrni. Kateřina Knížíková, Adam Plachetka, František Zahradníček, Tadeáš Hoza. Prostě to obsazení je excelentní, zpívá se česky, takže to máme. Nicméně i pro jaksi zahraniční návštěvníky máme jednak připravená natištěná libreta a jednak bude titulkovací zařízení pro překlad do angličtiny.
0: Hmm. Líbí se mi, že pokračuje i další tradice, rodinné projekty na Bořislavce po Klánských, Marečkových a Kolertových, to tentokrát budou Pěruškovi.
1: A že jich je.
0: Ano, 7. září zahraje tedy Jan Pěruška starší i mladší, Matouš David a taky Kristýna Vocetková, která myslím navzdory odlišnému příjmení patří do rodiny.
1: No, nemáme to říkat, pokud promujeme festival, bylo mi to jasně řečeno, že nemáme dát jenom rodina Pěruškova,
0: ano, ano.
1: Ale že tam musí být explicitně jaksi napsaná Kristýna. Ano, je to prostě, je úžasné, že se vlastně hudební tradice v tom nejvyšším kvalitativním provedení, protože jak Matouš, tak David vlastně jsou vrcholní. David sice ještě studuje, ale na té trajektorii profesionála už je dneska strašně vysoko a navíc je obrovsky zapálený. On vlastně nám pomáhá i nebo participuje při přípravě komorních masterclassů. A jakmile se něco šustne, že by to bylo smysluplné v oblasti klasické hudby a hlavně mladí dohromady, tak David je prostě nezadržitelný expres, který se řítí nezastavitelnou rychlostí tím prostorem. A já samozřejmě znám Jana Pěrušku, kdy ještě v dobách Stamicova kvarteta, to byla jedna z mých prvních klavírních spoluprací se Smyčcovým kvartetem a to se vracíme do hlubokých devadesátek.
0: No ale Stamicovo kvarteto pořád funguje.
1: Ano, dále v tom původním složení, zakladatelském složení, takže já jsem moc rád, že můžeme Jana společně s jeho dětmi a vlastně tou širší rodinou, když to řeknu, přivítat na Bořislavce a rozhodně chci v této tradici pokračovat i do budoucna.
0: Těch projektů věnovaných mládí bude na Bořislavce více, tak co ještě se tam uskuteční v této souvislosti?
1: Tak samozřejmě tam proběhne koncert mistrovských kurzů vídeňských filharmoniků pod vedením našeho krajana a dnes druhého služebně nejstaršího člena vídeňských filharmoniků Milana Šeteny, kterému budou asistovat i kolegové Martin Kubik a Edison Paško, violončelista. A připravili moc hezký program, na kterém budou společně pracovat. A mimo jiné na programu toho koncertu na Bořislavce je úprava pro 7 smyčcových nástrojů Metamorfos Richarda Strause. Zazní i první věta z Brahmsova klavírního kvartetu. Zazní i komorní dílo Benjamina Britna. Takže vlastně na to, že jsou to hudební kurzy, tak velmi ambiciozní program. Představí se i stipendisté rodinné nadace, což je program, který vznikl v souvislosti s mecenášskou akcí Piana do škol, kdy si rodinná nadace Karel Komárek Foundation vzala pod svá křídla mladé pianisty, jimž vedou dva nejvýraznější talenty v té oblasti 15-16 let, vlastně už i 17, což je Nora Lubadová a Adam Znamirovský, ale představí se i Magdalena Kovářová, Valentina i Bridget, která je i finalistkou letošního koncertina Praha, a Vivien Nguyen, což je vlastně zástupkyně úplně té nejmladší generace. No a tím dalším koncertem je potom vystoupení dvou mladých houslistů, dneska opravdu už vlastně profesionálů. Jsou to mimo jiné absolventi Luhačovické akademie Václava Hudečka a když řeknu Jan Novák jako vítěz soutěže Pražského jara, tak vlastně o té kvalitě nemusím říkat vůbec nic a jeho kolega David Kubita, což je úplně stejný kalibr houslistů, kteří atakují dvacítku. Takže jsme se snažili vlastně pokrýt celé to i věkové portfolio mladých nastupujících umělců, kteří se opravdu rozhodli věnovat všechen svůj čas, úsilí a vůli tomu, aby prodloužili tu tradici vynikající české interpretační školy.
0: Už jste zmínil koncerty do Praha, které opět je součástí Dvořákovy Prahy, respektive finálové večery této soutěže. Tak osvědčilo se to nedávné rozdělení soutěžících do dvou kategorií, tedy na nástroje dechové a ostatní. A kdo se vlastně probojoval do finále? Máme tam i české zástupce.
1: Určitě osvědčilo. Dokumentujete počet přihlášek do dechové kategorie. My jsme nikdy neměli úplný problém s houslemi nebo se smyčcovými nástroji a s klávesovými nástroji, protože samozřejmě prioritně klavír, housle, violončelo jsou solové nástroje svojí povahou. U těch dechových jsme trošku vždycky zápasili s obavou pedagogů, že se nebudou mít proti těmto typicky solovým nástrojům šanci na solovém repertoáru jak si prosadit. A nás moc těší, že máme vlastně zástupce z opravdu z celého světa, včetně Nového Zélandu, Japonska, Koreje. V každé kategorii jsou zástupci České republiky, jako ve smyčcové a klávesové, tak v dechové kategorii. No a já se na to osobně moc těším. Taky mě velmi těší, že koncertino Praha je vyprodané. Speciálně to finále 18. září v Rudolfínu za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Tak ta atmosféra, která tam vzniká, a myslím si, že i ten zážitek vlastně pro mladé interprety, kteří mohou hrát na tom samém pódiu, kde den v úvozovkách, den předtím hrají vídeňští filharmonici a po nich vystoupí Rafael Blecháč nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků, že to je obrovská zkušenost. I

0: Royal Academy of Music Jonathan Freeman Atwood, který je původní profesí a stále výkonný trumpetista a další osobnosti, takže vlastně ti mladí mají obrovskou šanci zanechat nějaký dojem a případně se i odvolat na to, že když hledají potom nějaká doporučení, že skutečně byli slyšeni v těch vysoce profesionálních souvislostech právě na Concertino Praha, které letos slaví 60 let.
1: Já bych se ještě s další hudební ukázkou vrátil ke klanu Pěruškových, který tedy vystoupí 7. září na Bořislavce. S dovolením bych jako další skladbu pustil ukázku z nového alba Tria Bohemo, protože tam hraje jak Matouš Pěruška, tak i Kristina Vocetková, spolu s nimi ještě Jan Vojtek a pro Suprafon nedávno natočili kompletní klavírní tria Antonína Reichy. Tak toto bude finále z Reichova tria číslo 2 D-mol.

0: Posloucháte pořad Hudba v miléniu, právě dozněla hudba Antonína Reichy v podání souboru Trio Bohemo. No a o letošním 19. ročníku festivalu Dvořákova Praha si povídáme dnes s ředitelem tohoto festivalu, také intendantem Akademie klasické hudby, ředitelem Asociace hudebních festivalů České republiky a klavíristou Janem Simonem. Ještě bych se rád dotknul koncertní řady Bez kravaty, protože vím, že je vaším dlouhodobým plánem uvádět na Dvořákově Praze, nevím, jestli to slovo crossover je úplně vhodné, ale zkrátka projekt klasických muzikantů překračující žánrové hranice. Už jsme zmínili tedy Kyrila Gerštajna s Bradem Meldauem. Co třeba nabídne program Brassissimo nebo 12 violončelistů Berlínské filharmonie?
1: Brassissimo je vlastně soubor sestavený ze špičkových německých hráčů na žesťové nástroje. Ono se to vlastně jmenuje Ensemble Classic. Jsou to hráči, kteří působí nebo působili v orchestrech jako Bayerische Rundfunk Symphonieorchester, v Berlin DSO, Deutsche Symphonieorchester a podobně. A vlastně jdou trošku podobnou cestou jako berlínští filharmonici, akorát, že myslím teď 12 čelistů berlínských filharmoniků, akorát, že tím nástrojem jsou právě žestivé nástroje, ovšem oni mají ještě doprovodný nástroj jako bicí, který vlastně umocňuje rytmiku a ve svém repertoáru mají podobně jako berlínští, čili jste berlínské filharmonie, díla jak klasická, tak jazzová, vlastní transkripce a ten koncept nemá žádný hlubší filozofický podtext. Tam nejde o důvěrné a důsledné sdělení, jde prostě o momentální zážitek a já jsem moc rád, že opět tento koncert můžeme prezentovat v prostoru X10, což je de facto, je to divadlo na Můstku v Praze a je to vlastně takový betonový, velmi stroze vypadající prostor, který ale oplývá překvapivě dobrou nedivadelní akustikou a celý ten koncert by měl mít takový jaksi klubový charakter, to znamená to Bez kravaty je myšleno jak fakticky, to znamená, že nevyžadujeme žádný dress code, ale hlavně mentálně.
0: Já jsem si říkal, ten prostor, jak to tam právě s tou akustikou bude fungovat, ty žestě, protože to je takový jako betonový v podstatě industriálně působící prostor.
1: On ten prostor není přehlučený a na druhou stranu pánové jsou vysocí profesionálové a umí odhadnout vlastně nosnost toho prostoru, takže i ta hlasitost nebo ta amplituda dynamická, s kterou budou pracovat, tak se umějí tomu přizpůsobit, ale ono v momentě, kdy je to zaplněno lidmi, tak to funguje úplně jinak a naopak, když Jiří Bárta společně se svojí životní i uměleckou partnerkou Terezí Fialovou vlastně prováděli jazzové trio Claude Bollinga a Jiří hrál Schnittkeho violončelovou sonátu a hrál ji na amplifikované čelo. On vycítil, že vlastně ten prostor potřebuje úplně jiný charakter toho provedení. Je také pravda, že třeba to violončelo, když je amplifikované, umožňuje úplně jiné zvukové obrazy v dynamikách, které by v normálně akusticky vlastně nebyly vůbec myslitelné nebo spíš slyšitelné. Takže já z toho žádnou obavu nemám, ale říkám primární a důležitý okamžik je ta atmosféra samotná a to klubové pojetí. No a naopak po zkušenostech s violončelisty Berlínské filharmonie, to je tradiční ansámbl, jehož historie je více než 50 letá a překvapivě vlastně ten ansámbl vznikl jakousi náhodou za účelem nahrávky rozhlasového projektu a když zjistili, že to funguje, tak z toho se vlastně vyklubalo toto proslulé těleso, které hraje před vyprodanými sály po celém světě. A má to akorát u nich jeden nebezpečný háček, že oni mají ve smlouvě, a to musí ve vztahu k Berlínské filharmonii, že pokud by se cokoliv stalo v Berlínské filharmonii a změnily se plány, tak jsou bez náhrady oprávněni zrušit své vystoupení, protože musí jít zpátky do služby do Berlína. Aha, aha. Takže proto se jejich koncerty většinou odehrávají o víkendech, aby se nic takového nestalo. Ale oni mají geniální aranžmá a vědomí, že to není 12 členů violončelové skupiny Berlínské filharmonie, že to je 12 potenciálních solistů. Takže veškerá ta aranžma, ať už jsou to aranžma klasické hudby, nebo jazzové, nebo i jiné, protože i na tomto koncertu zazní v podstatě ikony filmové hudby, ale i populární hudby, tak vlastně je to vždycky opřeno o maximální virtuozitu, kterou tito hráči jsou schopni v každém okamžiku naplnit a je úplně jedno, jestli je to koncertní mistr, anebo ten, který sedí u čtvrtého či pátého pultu violončel, jsou to prostě partneři. Mimochodem, já tam mám třeba kamaráda, který taktéž studoval u Davida Geringase v Lübecku, jako vynikající absolvent Martin Menking, který byl i dlouhá léta organizační duší tohoto ansámblu. Takže je to koncert, my jsme měli možnost před tuším rokem a půl vyslechnout tento ansámbl při předávání ceny Antonína Dvořáka na Pražském hradě a bylo to tak úchvatné, že jsem se rozhodl, že je zařadím i do festivalového programu.
0: Když už jsme zmiňovali ty dechy, program Brassissimo, tak ještě zahraje taky Alinde Quintet s klavíristou Miroslavem Sekerou, tedy zajímavá kombinace dechového kvinteta s klavírem. Bude to v Anežském klášteře 22. září.
1: A zahrají úpravu Dvořákova klavírního kvintetu právě pro dechový kvintet a klavír.
0: A to je nějaké speciální aranžmá pro Dvořákovu Prahu?
1: Ne. To je existující aranžmá francouzského autora, které vzniklo. Nehraje se to často, protože samozřejmě, jak si řekněme, i puristé by mohli protestovat, že Dvořák přesně viděl, co psal, ale já se takovýmto experimentům, byť není přímo psaný pro Dvořákovu Prahu, já se jim nebráním, ale Dvořákova Praha díla objednává. Letos tak učinil v souvislosti s koncertem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který slaví stovku. A já jsem si říkal, že slavit stovku je dobré vlastně ne připomínáním minulosti, ale projektováním budoucnosti. Takže samozřejmě chceme, aby se orchestr předvedl v plné kráse se svým novým šéfdirigentem, což je taktéž součást budoucnosti, Eliasem Grandim. A na začátek zahrají Debussyho Faunovo pozdní odpoledne, na závěr Ravelovo Bolero, ale mezi tím zazní Schulhoffova druhá symfonie. A pak to, co jsem říkal, Jan Kučera na naší objednávku sepsal něco, ono toho totiž není moc pro housle, violončelo a orchestr. Vlastně Jan Kučera sám napsal již jednu takovou skladbu a máme Brahmsův dvojkoncert a pak vlastně hledáte spíš v barokní literatuře, takže jsem ho popohnal, že chudáci violončelisti a houslisté, když si spolu chtějí zahrát, tak nemají co.
0: Můžou přibrat ještě klavíristu a hrát Beethovena
1: či Voříška.
0: Ano.
1: Ale takže Jan Kučera napsal nový dvojkoncert, jehož světová premiéra se v rámci připomenutí z tého výročí Symfonického orchestru Českého rozhlasu odehraje 15. září v pražském Rudolfínu a i kromě vlastně toho, že to je premiéra, tak představíme dva mladé interprety, kteří oba už prošli pódii Dvořákovy Prahy. Je to houslista Daniel Matejča a violončelistka Sakura Toba, která plus je to Japonka, která žije v Berlíně a mimochodem je absolventkou právě Jens Petra Mainze.
0: Stopáš, už se nám zvolna krátí, tak přemýšlím, co jsme ještě nezmínili. Rafal Blechač, který je, pokud vím, vítězem Chopinovy soutěže a myslím, že je taky proslulý jako chopinovský interpret. Bude hrát Chopina nebo přiveze něco jiného?
1: Rafal Blechač vyhrál Chopinovu klavírní soutěž v roce 2010. Celé Polsko po vítězství Christiana Zimmermana čekalo, kdy se urodí další polský vítěz a dá se říci, že je důstojným nástupcem právě Christiana Zimmermana a Blechač bez Chopina by ani nešel a já jsem moc rád, že do svého repertoáru zařadil Chopinovu druhou klavírní sonátu bémol opus 35, což je dílo mého srdce, na kterém jsem klavíristicky vyrůstal a bylo dlouhodobě mým vyzývatelem postklavírního umění nebo o to, abych si mohl říct, že to dílo zvládám. A v první půlce zahraje vlastně Bachova díla, výběr z Bachových děl. A já si myslím, že vlastně to krásně doplní tu linii klavíristů, které máme excelentní na letošní Dvořákově Praze. A když do toho zahrnu třeba i právě Mirka Sekeru, kterého já si nesmírně vážím, tak ale právě Brett Meldau, Kirill Gerstein, Rafael Blechač, Jun Chan Lim, a vítěz van Kleibernovy soutěže z Fort Worth v Texasu, který vystoupí s Českou filharmonií v Ravelově klavírním koncertu a již zmíněným Alexandrem Malofejevem. Tak je to úžasná klavíristická linie, což mě jako klavíristu musí jenom pohledit po duši.
0: Propracovali jsme se zvolna k závěrečnému koncertu. Už jsme říkali, že tam zahraje tedy Gil Shaham a zazní tam Prokofjevův koncert číslo 2. Taktovky se chopí světová dirigentská hvězda Lim Chan. Vím, že tedy vystupuje na předních světových podích, ale vlastně nevím, jestli byla už někdy v Praze. Bude tady poprvé?
1: Díky záskoku nebude tady poprvé.
0: Aha.
1: A byl to záskok u České filharmonie na poslední chvíli, tuším na začátku této sezony. Na této dámě je fascinující, ona je vzrůstem neuvěřitelně drobná. A ta energie, která z ní sála, je možná takový ten mus vnitřní toho jednak uměleckého přetlaku, který v sobě má, a druhak vlastně, jak si se prosadit s těmi 150 cm před velkým tělesem. Já jsem ji poprvé zažil, když agentura Harrison Perot ještě před covidem slavila 50 let výročí své existence a byl jsem svědkem úžasného koncertu, kdy Filharmonia, londýnský orchestr, pozval 4 dirigenty na jeden koncert, ještě tehdy dirigujícího Vladimíra Aškenáziho, Páva Jervyho, Elim Chan a teď si nemůžu vzpomenout, kdo byl ten čtvrtý, podle sklady bych si vzpomněl, to jedno. A ta Elim, která dirigovala Čajkovského Romeo Julii, tak to byl takový ohňostroj orchestrální a zvláštní bylo, že pod každým tím dirigentem ten orchestr skutečně zněl jinak. To bylo velmi signifikantní, že vlastně, byť se jednalo o jednu skladbu, Jerv viděl nedokončenou, Aškenázi Enigma variace, tak tohle bylo obrovské překvapení, že skutečně v rámci 1,5 hodinového programu může pod každým dirigentem znít jinak a velmi osobitě.
0: Tak tuto dirigentku budete mít tedy možnost vidět a slyšet orchestr pod jejíma rukama na koncertě 23. září, což bude závěrečný koncert letošního 19. ročníku Dvořákovy Prahy. Povídali jsme si s ředitelem festivalu Janem Simonem, tak já vám moc děkuji, že jste opět navštívil naše studio, přeji, ať se ročník vydaří a budu se těšit někdy brzy opět naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání a posluchačům přeji příjemný poslech nebo hezkou návštěvu koncertu.
0: Je logické si závěrem pořadu pustit nahrávku rezidenční umělkyně letošní Dvořákovy Prahy Magdaleny Kožené. Aby to byla nějaká Dvořákova píseň, tak jsem vybral z večerních písní na slova Vítězslava Hálka píseň nazvanou Když Bůh byl nejvíc rozkochán. Zpívat bude Magdalena Kožená za doprovodu České filharmonie a Simona Rettla. A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
0: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
0: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Krásné odpoledne, milí posluchači. Máme 12 hodin a 10 minut. Dnes je sobota 5. září a svátek slaví Boris. No a v Praze se všichni už připravují na zahájení, slavnostní zahájení festivalu Dvořákova Praha. Rozhovor s jeho protagonisty ty uvádíme už v předstihu na Radio Klasik Praha, také lecos najdete na našem webu klasikpraha.cz. No a dnes vás od mikrofonu zdraví a dnešním odpoledním vysíláním vás bude a s radostí provázet Dita Hradecká. Doufám, že optimistická první věta Braniborského koncertu číslo 5 D-dur Johanna Sebastiana Bacha zpříjemnila vaše poledne, možná právě obědváte a to vůbec nevadí, protože v baroku skladatelům vůbec nevadilo, pokud jejich hudba doprovázela nějakou tu slavnostní tabuli. Nám teď hrála muzika Antiqua Köln pod vedením Reinharda Gebla. V této hodině vám ještě nabídnu například symfonii Roberta Schumana nebo Dvořákovu novosvětskou. Hrát si budeme s vtipné St. Paul Suite Gustava Holsta. No ale teď to bude známá ukolébavka Summertime z prvního dějství opery Porgy a Bess George Gershwina. Zpívá nám Harolyn Blackwell a Londýnskou filharmonii řídí Simon Rattle. Tak hezký poslech.

Tak to byla část z opery Porgy a Bess George Gershwina. Část, která se stala takovým si jakýmsi standardem Summertime. Kolebavka z prvního dějství tohoto vrcholného Gershwinova díla zpívala Harolyn Blackwell a londýnskou filharmonii vedl Simon Rattle. Teď si zahrajeme z raného díla György Ligetiho a významného maďarského skladatele 20. století. Erika Haase a Carmen Piacini nám teď zahrají jeho sonatínu pro čtyřruční klavír.

pianistky Erika Haase a Carmen Piazzini, a mimochodem jedna je z Německa a druhá z Argentiny, se pustili do raného klavírního díla maďarského skladatele György Ligetiho. Byla to jeho sonatina pro čtyřruční klavír. Teď nás čeká efektní hudba z filmu Osm hrozných Ennia Morriconeho. Hudba, která se dočkala ocenění Zlatý globus, Oscara nebo cenu BAFTA.

0: Klasik Praha.
1: Událostí číslo 1 kulturní sezóny 2026 až 2027 je otevření velké opery v Šanghaji, stavebního skvostu, který navrhlo norské studium Snøhetta, a jehož tvar je inspirován rozvíjejícím se čínským vějířem a dynamikou lidského těla při tanci. Vypravíme se tam v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Posloucháte Klasik Praha.

Dozněl milostný duet Roma a Julie z opery Charlesa Gounoda. Českou filharmonii řídil Christopher Franklin a doprovodil dva vynikající

pěvce Zuzanu Markovou sobě Julii a Petra Nekorance v roli Romea. A teď následuje finále ze Saint Paul's Suite Gustava Holsta. Hraje soubor London Concertante.

Doznělo finále ze Saint Paul Suit Gustava Holsta. Možná jste ve spleti těch smyčců souboru London Concertante identifikovali taky jednu slavnou starou starodávnou melodii. Teď Dvořáková Novosvětská, zahrajeme si známé Largo z této 9. symfonie a hrát bude Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem bude muzikoložka, která od začátku své kariéry působila v Muzeu české hudby. Dlouhou dobu se věnuje melodramu. Je také zakladatelkou mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha a každoročně probíhá i mezinárodní festival koncertního programu. Věra Šustíková vám o něm řekne v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Izomat stavebniny.
6: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
0: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Jsme Klasik Praha.

Hned za sebou jsme vyslechli dva velké symfoniky končícího 19. století, novosvětskou Antonína Dvořáka a teď to byla čtvrtá symfonie Johannese Brahmse. Brahms byl nejdříve velkým vzorem Dvořákovým, ale také později se stal jeho uměleckým přítelem a kolegou a vzájemně se inspirovali. Teď nám hrál orchestr revoluční a romantický pod vedením Johna Eliota Gardinera. Brahmsova čtvrtá je také jeho poslední symfonie a z ní teď zazněla druhá věta. Dejme teď prostor skladateli 20. století Josefu Páleníčkovi. Edwin Veneš na klarinet a Martin Kasík u klavíru nám teď zahrají jeho partitu Piccolo.

Toto bylo Allegro z partity Piccoli pro klarinet a klavír Josefa Páleníčka. Irvin Veniš a Martin Kasík nám hráli ze svého společného alba. Josef Páleníček, spíše známý jako klavírista, byl ovšem také skladatelem a zakladatelem Smetanova tria. Teď si pustíme hudbu z filmu Střihrokí Edward, ta je dílem Dannyho Elfmana.

0: Klasik Praha.
1: Už 30 let je moderátorem Rádia Klasik Praha kolega Ivan Lask, kterého znáte jak z živého vysílání, tak i jako autora pořadu z archivu osobností. U příležitosti jeho výročí jsem jej pozval do pořadu Hudba v miléniu, abych si s ním popovídal o jeho oblíbené hudbě, začátcích v rádiu i moderátorských zkušenostech. K poslechu premiéry rozhovoru s Ivanem Laskem v úterý 8. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Ladíte Klasik Praha.

Petr Iljič Čajkovský a jeho houslový koncert D-dur. Dozněla třetí věta finále v podání Itzhaka Perlmana a Philadelphia Orchestra s Eugenem Ormandym v čele. A to minutu před půl druhou. Teď pokračujeme hudbou Georga Friedricha Händla, velkého barokního autora. My si poslechneme basovou árii, zpívat bude Loran Nauri, z jeho dramatické kantáty Acci Galatea e Polifemo. Loran Nauri stvární roli zamilovaného Kyklopa, který je nešťastně zamilován do nymfy Galatei.

Rozsah je od velkého D do A1, čili 2,5 oktávy a ty obrovské skoky. Perfektně zvládl Laurent Nauri, hrál za doprovodu Le Concert d'Astre, no a stvárnil nám Kyklopa Polyphéma. Teď je Jan Novák, autor 20. století, autor jehož hudební řeč nám může připomínat například Bohuslava Martinu. Jeho hudba je barvitá, melodicky nápaditá i rytmicky bohatá. A teď si pustíme část jeho koncertantní tvorby. Konkrétně koncert pro dva klavíry s orchestrem hrají Dora Novák-Wilmington a Karel Košárek. Doprovází symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila.

Doznělo Allegro úvodní věta z koncertu pro dvě piana a orchestr. Dora Novák-Wilmington a Karel Košárek byli solisty, no a symfonický orchestr Českého rozhlasu vedl Tomáš Netopil. Hráli jsme si z díla Jana Nováka s CDčko, s jeho koncertantní tvorbou, natočil právě Sočr, kdy solistkami jsou obě dcery Novákovi. Dora Novák-Wilmington, kterou jsme teď slyšeli, pianistka, a také Klara Novák, která hraje na flétnu. Teď Nocturno ze Světy Maškaráda podle Larmontova od Arama Chačaturjana. Hraje Nemanja Radulovič a německý symfonický orchestr Berlín řídí Michail Jurovský.

Houslista Nemanja Radulovič společně s německým symfonickým orchestrem Berlín zahrál Nocturno ze světy Maškaráda od autora Arama Chačaturiana. Máme za 7 minut 2 hodiny. Znít teď bude úvod a lví pochod ze vtipné svity Karneval zvířat Camille Saint-Saense. U klavíru uslyšíte Martu Archerič a orchestr Akademie Nacionale di Santa Cecilia vede Antonio Papano.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na projekty skladatele Basila Poledorise. Nebudou chybět ukázky z Honu na ponorku, Barbara Konana nebo Modré laguny. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Nadpozemský soprán Julie Ležněvy se hodí výtečně pro roli anděla, kterou napsal Johann Adolf Hasse pro své oratorium Ohnivý hadi v poušti. Tento biblický námět si vybralo více skladatelů. Johann Adolf Hasse, což byl jeden ze takových velmi, velmi populárních skladatelů opery, působil také na Drážďanském dvoře, z něj stvořil toto oratorium. No a my jsme slyšeli nahrávku, která vyšla před 2 lety a na ní účinkuje kromě Julie Ležněvy také několik kontratenoristů a soubor Lezaxan. Teď slavná houslová sonáta A-dur Césara Franka. Bohuslav Matoušek hraje a Kaye Nyunua doprovází na klavír.

Na Klasik Praha právě dozněla sonáta Césara Franka, jeho slavná houslová sonáta plná nádherných motivů, harmonických i melodických. Houslista Bohuslav Matoušek hrál na housle, Kajen Junoja na klavír a my jsme vyslechli dynamickou druhou větu. Teď nás čeká Tahiti Trot, jedna z populárních lehkonohých skladbiček Dmitrije Šostakoviče, skladatele, jehož výročí jsme si připomněli jak vloni, tak i letos slavíme. Královský koncertní orchestr Amsterdam řídí Ricardo Schei.

0: Klasik Praha.
1: Každý den ji slyšíme, ale jak moc doopravdy vnímáme, co se za hudbou skrývá a co vše je s ní spojené? To vám podhalí nový pořad Spektrum hudby. V prvním díle se zaměříme na nostalgický hudební nástroj flašinet. Jak vypadá uvnitř a mnoho dalších zajímavostí vám prozradí můj první host, odborník na mechanické hudební nástroje Patrik Pařízek. Těším se v sobotní premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Krátce před půl třetí teď dozněla předehra k opeře Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta a hrála nám prvotřídní štátskapele Dresden pod vedením Colina Davise. Teď je trocha romantiky. Pojďme si poslechnout první větu z koncertu číslo 2 C-moll Sergeje Rachmaninova. Solistkou je Katia Buňatišvili a Českou filharmonii řídí Pávo Jervy.

klavírní virtuózka Katia Buňatišvili a Česká filharmonie pod taktovkou Páva Jervyho teď provedli první větu z druhého koncertu C-moll Sergeje Rachmaninova. Teď zazní opět druhá věta, ale bude z koncertu D-moll pro dva hoboje od Antonia Vivaldiho. No a my si zahrajeme z nahrávky souboru Ensemble 18+. Solisty jsou Willem Weverka a Dominik Wollenweber.

Tak to byla druhá věta z koncertu D-moll pro dva hoboje. Virtuózní part si rozdělili Willem Weverka a Dominik Wollenweber, doprovázel ensemble 18+. 14 hodin 41 minut. Pojďme si pustit árii z opery Manon Lescaut Giacoma Pucciniho. Jonas Kaufmann zpívá a orchestr Akademie Nazionale di Santa Cecilia hraje pod taktovkou Antonia Papana.

Jonas Kaufmann dospíval ary z opery Manon Lescaut Giacoma Pucciniho. A my si pustíme píseň, bude to 5 písní z anglické lidové svity Ralpha Vaughana Williamse. Písní ovšem orchestrálních. Academy of St. Martin in the Fields řídí Neville Mariner.

Tak to byla veselá třetí část z anglické lidové svity od Ralpha Vaughana Williamse. Academy of St. Martin in the Fields dirigoval Neville Mariner. No a i v následující ukázce zůstáváme za Lamanšským průlivem. Skotská se jmenuje symfonie číslo 3 a mol Felixe Mendelssohna Bartoldiho. Čtvrtou větu Allegro Vivacissimo nám zahraje Chamber Orchestra of Europe, diriguje Yannick Nezet-Séguin.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na projekty skladatele Basila Poledurise. Nebudou chybět ukázky z Honu na ponorku, Barbara Konana nebo Modré laguny. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Ardhaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.ardhaushejtmánek.cz.
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: poetickou grotesku inspirovanou životem z Deny Salivarové a Josefa Škvoreckého
4: Dívenka na trampolíně.
5: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
4: Komorní hra Pavla Jurdy
5: ve studiu Švandova divadla.
4: Tak to si napsal moc krásně.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo.
11: iPhony 17.
12: Laserové projektory.
11: Sluchátka Apple Beats.
12: A stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Jedna z nejkrásnějších árií baroka vůbec, tak to je La Sciocchiapianga od Georga Friedricha Händla z opery Rinaldo. Zpívala Magdalena Kožená, Venice Baroque Orchestra hrál pod vedením Andrej Markona. No a teď poskočíme na časové ose, ucitneme se na konci 19. století. Druhou větu z klavírního koncertu číslo 2 B dur, větu velmi dynamickou a vášnivou, zahraje Christian Zimmermann za podpory Vídeňské filharmonie. Diriguje Leonard Bernstein.

Dozněla druhá věta z monumentálního koncertu číslo 2 B-dur Johannese Brahmse, prozrazující, že autor sám byl vynikajícím pianistou. Christian Zimmermann hrál solový part a vídeňskou filharmonii řídil Leonard Bernstein. Teď je ve čtvrt na čtyři, v dnešním sobotním odpoledni 5. září zazní čtvrtá věta ze symfonie číslo 6 H-moll dalšího romantika v našem vysílání Petra Iliče Čajkovského. Hrajeme si ze souborné nahrávky České filharmonie a Semjona Byčkova z nahrávky Čajkovského symfonii. Tato symfonie má podtitul Patetická.

Adagio Lamentoso, tak je nadepsána čtvrtá věta z Čajkovského Patetické, neboli symfonie číslo 6 H-moll. Hrali jsme si z nahrávky České filharmonie a Semjona Byčkova. Teď vám nabídnu jednu z mnoha filmových partitur Randyho Newmana. Bude z filmu Příšerky SRO.

0: Klasik Praha.
1: Začíná nám nová sezóna, nový školní rok a také nové díly pořadu Na osobní notu. A můj host stojí na novém začátku. V červenci se rozloučila s místem ředitelky divadla FX Šaldy v Liberci, kde byla ale také dříve režisérkou, dramaturgyní a šéfkou opery. Co jí čeká nového? Je lepší odejít někam nebo se na chvíli ocitnout ve vzduchoprázdnu? Nejenom o tom budu hovořit s Lindou Hejlovou Kepertovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Ladíte Klasik Praha.

Soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinoka na dobové nástroje zahrál Bure z hudby k ohňostroji Georga Friedricha Händla. No a teď si pustíme poem Zdeňka Fibicha.

Dozněla poem Zdeňka Fibicha, to v podání České komorní filharmonie, solo měl Zdeněk Adam. A já vás pozvu na výstavu. Spirály a také bohatá imaginace, různé geometrické prvky a struktury, z kterých vystupují figurální motivy, symbolika a tajemnost. Takové jsou jemně surrealistické světy výtvarníka Petra Augustoviče, rodáka z Trnavy. Ten patří k předním slovenským grafikům, malířům a ilustrátorům a v jeho díle aktuálně můžete vidět v rámci již 16. umělecké výstavy v Europark Artu, což je projekt Europark Art, je projekt, který se nachází v pasáži, v přízemí pasáže Europark. Od 3. září do 18. října si můžete prohlédnout tyto grafiky, které charakterizuje bohatá imaginace, smysl pro detail a technická preciznost. Petr Augustovič patří k nejrespektovanějším slovenským grafikům. Tak navštivte Europark, tam od 3. do 18. října najdete uměleckou výstavu Petra Augustoviče. Teď z Itálie. Symfonická fantazie Richarda Strausse bude znít v podání skotského národního orchestru.

Dozněla část ze symfonické fantazie z Itálie, kterou autor Richard Strauss chtěl evokovat život neapolského lidu. Skotský národní orchestr vedl Neeme Järvi a my se teď vydáme do 20. století. Koncert pro klavír a orchestr číslo 4 zvaný Inkantace zazní. A to z oceňované nahrávky pianisty Iva Kahanka, bamberských symfoniků a dirigenta Jakuba Hruši.

Tak to byl průlet pestrou fantazijní krajinou hudby Bohuslava Martinů, koncert plný imaginace. Koncert číslo 4 zvaný Inkantace nám teď zahráli Ivokana a Kahánek na klavír a Bamberští symfonikové pod vedením Jakuba Hruši. No a po této první větě z Martinů díla přichází další český skladatel, který většinu života strávil v zahraničí, Josef Mysliveček. Sophie Harmsen za podpory kolegy a 1704 zaspívá arii z jeho opery Olympiáda.

0: Dozněla aria z opery Olympiáda Josefa Myslivečka. Ten sahl po libretu Pietra Metastázia, které zhudebnila celá řádka dalších skladatelů. Ari Argeny nám teď zaspívala Sophie Harmsen a Collegium 1704 hrálo pod taktovkou Václava Luxe. Toto obsazení, včetně solistky, se podílelo také na jaksi znovu uvedení nebo rekreování, rekreaci znovu premiéře nebo nové premiéře této opery v Národním divadle v roce 2013. Tehdy se o Myslivečkovi tolik nemluvilo, tolik nevědělo, ale právě soubor Collegium 1704 udělal hodně pro znovu dostání Myslivečka do povědomí. A také samozřejmě se na tom podílel film Il Boemo režiséra Petra Václava, ke kterému Collegium dělalo soundtrack. Teď za okamžik bude 16 hodin za 2 minuty a my si pustíme Chopinovo nocturno číslo 2 S-dur.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Jsme Klasik Praha.

Nocturno číslo 2 S-dur Frederika Chopina právě zaznělo, a to v podání pianistky Marie Joao Pires. Teď to bude pěkná jízda, jízda Valkýr od Richarda Wagnera z opery Valkýra. Uslyšíme orchestr tyrolských slavností, řídí Gustav Kuhn.

Tak to byl záznam části z opery Valkýra Richarda Wagnera, jak ji natočili na tyrolských slavnostech pod vedením Gustava Kuhna. Dílo Richarda Wagnera teď zaznělo odpoledním vysíláním na Klasik Praha. Byla to Jízda Valkýr, známý kousek, velmi často citovaný. No a teď je trošku zjemníme. Bude to snění Claude Debussyho, Daniel Hope na housle a Curišský komorní orchestr.

Debussyho snění právě doznělo v podání houslisty Daniela Houpa a Curišského komorního orchestru. Teď máme na řadě Karla Filipa Emanuela Bacha. English Concert pod vedením Trevora Pinnocka zahraje presto z jeho první symfonie G-dur.

Tak to bylo presto z první symfonie Karla Filipa Emanuela Bacha, talentovaného a asi pěkně bouřlivého syna Johanna Sebastiana Bacha. V jeho hudbě už vystrkuje růžky zcela nový sloh hudební. Hrál nám The English Consort pod vedením Trevora Pinnocka. A teď je 16 hodin a 20 minut a znít bude působivá hudba Daria Marianelliho z filmu Pokání.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byla velmi virtuózní druhá věta z koncertu pro lesní nocha orchestr Camille Saint-Saëns. Solistou byl Herman Baumann a Gewandhaus Orchestr z Lipska vedl Kurt Mazur. Teď nás čeká andante ze symfonie číslo 1 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Trevor Pinnock řídí soubor The English Consort.

Dozněla pozoruhodná druhá věta ze symfonie číslo 1 Es-dur Wolfganga Amada Mozarta. Pozoruhodná v mnoha směrech, jednak jde o jednu z jeho symfonických prvotin. Podotýkám, že jde o symfonii číslo 1, ovšem dochovanou první symfonii. Určitě spousta takových symfonických cvičení už měl Mozart za sebou. No a také je v mulové tónině, což je u Mozarta dost neobvyklé. Mozartova raného díla se ujal soubor The English Concert s Trevorem Pinnockem v čele. Teď si pojďme poslechnout Furiant, jeden z oblíbených tanců Antonína Dvořáka, jak jej instrumentoval pro své slovanské tance v první řadě. Hraje Česká filharmonie a Simon Rattle diriguje.

Živá loňská nahrávka slovanských tanců s Českou filharmonií a dirigentem Simonem Rattlem. Teď jsme z ní slyšeli ukázku, byl to tanec číslo 1. A je to podle mě velmi podařená nahrávka, která zachycuje právě i to kouzlo okamžiku. Čistá je takovým způsobem, jako kdyby se nahrávalo v pohodlí nahrávacího studia. A k tomu má ještě tu jiskru toho živého provedení. Teď si pustíme koncert číslo 3. Béli Bartóka, je to klavírní koncert s Borisem Krajným u klavíru, muzicírují opět čeští filharmonici pod vedením tentokrát Jiřího Bělohlávka.

To byla hudba maďarského skladatele Bély Bartóka, jeho třetí klavírní koncert. První větu zahráli Boris Krajný společně s Českou filharmonií. Dirigoval Jiří Bělohlávek. Je 16 hodin 47 minut a vy posloucháte Klasik Praha s Ditou Hradeckou. Teď Erich Wolfgang Korngold, rodák z Brna a skladatel, který se dokázal prosadit v Hollywoodu. Královská stockholmská filharmonie a solista Daniel Hope teď zahrají třetí větu z jeho houslového koncertu, ve kterém autor zpracoval některé své filmové motivy.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na projekty skladatele Basila Poledurise. Nebudou chybět ukázky z Honu na ponorku, Barbara Konana nebo Modré laguny. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: poetickou grotesku inspirovanou životem z Deny Salivarové a Josefa Škvoreckého
4: Dívenka na trampolíně.
5: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
4: Komorní hra Pavla Jurdy
5: ve studiu Švandova divadla.
4: Tak to si napsal moc krásně.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Tak tato hudba byla dílem Antonia Vivaldiho. Slyšeli jsme nahrávku tentokrát jeho oratoria, neboli duchovní tvorby. Oratorium se jmenuje Judita Triumphans, triumfující Judita, a arii Veni Veni Mesequere Fida, arii, která je doprovázena nástrojem Chalimo, tak to jsme slyšeli v podání Leigh Desandre. Doprovázal ensemble Jupiter. Teď jedna z mořských meziher. Ta je zkomponována pro operu Peter Grimes a Benjamin Britten chtěl napsat instrumentální hudbu, která by doprovázela proměny scény. Tak toto je bouře, sugestivní dílo, zahraje londýnský symfonický orchestr pod vedením Andrého Prevena.

Jednu ze čtyř meziher z opery Peter Grimes od Benjamina Britna právě dohrál Londýnský symfonický orchestr, dirigoval André Preven. No a teď opět symfonik Wolfgang Amadeus Mozart. Tentokrát ovšem místo raného díla zazní dílo téměř poslední symfonie číslo 3. Je to poslední vlastně jeho symfonie, myslím. Jedna z posledních, číslo 39 S. dur menuet, hraje amsterdamský barokní orchestr pod vedením Tona Kopmana.

Dozněl menuet ze symfonie S-dur Wolfganga Amada Mozarta. Ton Kopman vedl amsterdamský barokní orchestr. Teď přichází Schubertova hudba, smyčcový kvintet C-dur, z něj druhou větu skerco, nám zahrají členové Pavel Haas kvarteta, Veronika Jarůšková, Marek Cvíbl, Petr Jarůšek a Pavel Nikl a hostující Danilo Ishizaka.

0: Klasik Praha.
1: Světoznámý český hudební skladatel, dirigent a profesor, jeden z největších hudebních géniů lidských dějin, Antonín Dvořák. 185. výročí jeho narození si letos připomíná celý hudební svět. I my se budeme věnovat tomuto milovníkovi lokomotiv a holubů. V dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Tohle je Klasik Praha.

Tak toto byla hudba Johna Williamse, skladatele, legendárního skladatele hudby filmové. Tuto napsal k závěrečným titulkům filmu Drákula už v roce 1979. Tuto hudbu a stejně jako další filmové melodie si vybrali flétnistka Sara Andon a Simone Pedroni na klavír v takovém netradičním zpracování. Tak teď to byl Drákula a pokračujeme ročními dobami Alexandra Glazunova. Toto je Jaro a hraje Minnesotský orchestr.

Mnoho skladatelů se pokusilo hudbou vyjádřit změnu ročních dob a jedním z nich byl Alexander Glazunov. Jeho Jaro teď zahrál Minnesotský orchestr pod vedením Edo de Warta. A já mám pro vás pozvánku do Českého muzea hudby, konkrétně do Ježkova modrého pokoje. Co by se ozývalo z pokoje Jaroslava Ježka, kdyby jeho klavír nikdy neutichl? Přijďte to zažít do autentického prostoru, kde skladatel a pianista žil a tvořil. U příležitosti 120. výročí jeho narození se modrý pokoj promění v živý hudební prostor. A výročí narození Jaroslava Ježka se připomínáme 25. září. A každou středu září zazní improvizace mladých klavíristů na známé Ježkovy melodie. Takže nás se týká středa 9., 16. a 23. září. Do památníku Jaroslava Ježka, do Modrého pokoje v Kaprově ulici 10 se můžete vypravit mezi 13. hodinou a 18. hodinou. Tak přijďte se pokochat improvizacemi mladých klavíristů. Teď si pustíme Laudamus Te, úryvek ze slavnostní mše Joaquina Rossiniho. Sopranistka Eleonora Burato hraje za podpory orchestru a sboru Akademie Nazionale di Santa Cecilia. Řídí Antonio Papano.

Laudamus te se slavnostním mše Joaquina Rossiniho. Skladba, která nese zřetelné prvky jeho operní tvorby, ale jsou krásné. Eleonora Burato, sopranistka, vystoupila za podpory orchestru a sboru Národní akademie svaté Cecílie s Antoniem Papánem v čele. Teď už nás čeká poslední ukázka dnešního podvečerního komentovaného vysílání. Po něm si můžete naladit v 18 hodin první díl nového pořadu Spektrum hudby, který připravuje náš kolega. No a poté pořad na osobní notu. Ten zase připravuje kolegyně Mirka Časarová, tak to bude v 19 hodin. No a koncert bez smokingu tentokrát nabídne dílo Claudia Monteverdiho a dalších časově zpřízněných italských skladatelů. Jak jejich tvorbu natočila Magdalena Kožená společně s barokním orchestrem La Cetra. Tak myslím, že to je bohatý sobotní program dnes v sobotu 5. září. Pokud se nepotkáme za několik málo hodin na zahájení festivalu Dvořákova Praha, tak vám, milí posluchači, přeji krásný víkend a slyšíme se opět v pondělí. A toto je Anton Bruckner a jeho symfonie číslo 2 C moll.

0: Z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC.

0: Vítám vás při poslechu pořadu Spektrum hudby, který se věnuje různorodým projevům hudební kultury. A do ní zcela jistě patří také hudební nástroje. Ty známé i ty méně obvyklé. Mezi těmi druhými, velmi specifickými, najdeme flašinet. Mechanický hudební nástroj, který patří k naší minulosti, ale čím dál častěji se o pozornost hlásí i v době současné. A dokonce má i svůj vlastní festival. Možná jste se už také na ulici nebo v rámci nějaké kulturní akce setkali s hudbou vyluzovanou tímto nástrojem, ovšem za vydatné pomoci u něj stojícího flašinetáře. A možná to byl i můj dnešní host, tajemník sekce flašinety a hrací stroje při Technickém muzeu v Brně, pan Patrik Pařízek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Před chvílí jsme slyšeli ukázku, jak se hraje na flašinet, pochod toreadorů, píseň toreadora, a tak už trochu si připomínáme tento zvuk. Většina z nás už flašinet přinejmenším viděla nebo také slyšela. Přesto jen málo kdo z nás měl možnost se do tohoto zajímavého mechanického stroje, který vyluzuje hudbu, podívat. Jak vlastně flašinet funguje? Co se uvnitř něj děje, když otáčíte klikou?
1: Já se nedivím, že to může připadat trošku záhadné, když někde posluchači třeba flašinet uvidí, protože ne úplně vždycky chtějí flašinetáři tu krabičku otevřít a ukázat, co je uvnitř. Ale to samozřejmě prozradíme, protože je to poměrně zajímavé zařízení. Skládá se z mnoha dílů. Je tam vlastně měch, který do zařízení čerpá vzduch, a flašinetář musí otáčet klikou, musí otáčet vlastně v rytmu podle toho, jak tu skladbu posléze poslouchá, aby vlastně ta skladba byla autentická, tak jak by měla ten správný rytmus. A zároveň musí ale poslouchat, jak mu pískají ty píšťaly, jestli tam má třeba dostatek vzduchu, jestli mu ten vzduch neutíká, a hlídá ještě plno věcí. Takže ono by si mohlo plno lidí myslet, že flašinetáři tam jenom točí klikou, ale není to o tom, oni musí myslet na plno věcí. Je to podobné jako řídit nějaký složitější nástroj nebo nějaký složitější stroj, kde hlídáte hned několik vlastně jeho funkcí. Takže takhle je to i u flašinetu.
0: U houslisty víme, že si musí naladit nástroj a naučit se hrát pořádně na housle. A u flašinetáře často máme pocit, že stačí jenom otáčet klikou. Ale flašinetář také prý ladí svůj flašinet. Je to tak?
1: Přesně tak. A dokonce my máme to štěstí, že žijeme v takovém krásném městě, jako je Praha. A právě Praha je typická svými kostkami. Máme tady všude kostky. A když v rámci festivalu třeba k nám jezdí i zahraniční účastníci nebo běžně flašinetáři, když s vozíčky vlastně jezdí s flašinety, tak ty pražské kostky rády ty naše flašinety rozlaďují. Takže si musí každý flašinetář pořád kontrolovat nástroj a musí si ho sám ladit. To dělá vlastně sám, když se s flašinetem někde uzavře v nějaké místnosti, poslouchá si ty píšťalky. Každá píšťalka je konstruovaná podobně jako varhany, je to vlastně stejná konstrukce, a ladí se tím způsobem, že tam jsou takové vlastně na konci té trubičky dřevěné, tak jsou také špuntíky, ty se posunují nahoru dolů a tím se mění vlastně výška toho vzduchu, co je v té píšťale, který dělá ten tón.
0: Takže flašinetář musí mít také absolutní hudební sluch?
1: Já třeba osobně už to mám trošku naposlouchané, protože se hře na flašinet věnuju už, dá se říci, možná více než 10 let. Takže už ty tóny docela vnímám, ale je na to samozřejmě dneska i ladička, takže ta vám ulehčí tohle trápení a můžete flašinet naladit.
0: Vy jste tak hezky udělal obraz toho, jak jezdí flašinety po pražské dlažbě. Když se podíváme na staré obrázky Prahy, tak tam občas nějakého flašinetáře vidíme, ale kdy se vlastně flašinet objevil poprvé, nebo kdy se objevil tak, že o něm víme, že tam byl poprvé, a kdy vlastně vstoupil do českých zemí?
1: Tak vůbec nějaké strojky, které hrají na nějaké píšťaly, tak ty se nám objevují už relativně ve vzdálené historii, akorát se měnil třeba způsob, jakým byly rozeznívány. Něco, co je asi nejvíce podobné flašinetu, tak známe třeba už ze 17. století. Ty strojky se později rozšířily napříč celou Evropou a je zajímavé, že tím, jaký o ně vznikl zájem, tak se samozřejmě konstruktéři snažili je nějakým způsobem zmenšit, aby byly praktičtější, aby se s nimi dalo transformovat. transportovat. A aby to nebyla už taková jenom doména vlastně zámožných majitelů, protože dříve Flašinec si pořizoval někdo, kdo opravdu na to ty finance měl, pořídil si ho k chlubení a měl ho někde vystavený doma a zahrál na Flašinet nějaké návštěvě. Ale vy jistě narážíte na období, které s Flašinety si každý spojí, a to je právě přelom 19. a 20. století, kdy známe plno třeba pohlednic nebo fotografií, kde jsou flašinetáři vlastně v nějakém obyčejném oblečení a žebrají na ulicích. Takže to je taková doba, kdy vlastně se lidé, dá se říct, asi nejvíce setkali s flašinetáři, a bylo to díky tomu, že flašinety a hraní na flašinet tak vzniklo jako taková příležitost pro válečné invalidy. Protože po první světové válce tak samozřejmě plno lidí mělo různé úrazy a nemohlo se věnovat běžnému zaměstnání, a proto vznikl nápad, že by si tihle lidé mohli, oni samozřejmě na ten nástroj neměli, protože ten nástroj už i tehdy byl drahý, ale vznikla idea, že by si mohli ten nástroj půjčovat. Ráno by si ho vlastně vyzvedli někde na úřadě, celý den by hráli, to, co by si vydělali, jim vlastně zůstalo, a pak by v pořádku ten flašinet vrátili. Takže to byla taková praxe, jak se tahle hudba dostávala do ulic, ale mělo to i plno takových nevhodných okolností, protože zase vznikaly na to různé vtipy a různé nějaké jakoby kreslené stripy v novinách o tom, jak ti flašinetáři někoho hrozně obtěžují. Takže to zase je druhá stránka, že flašinet přináší milou hudbu, pokud je naladěný, pokud flašinetář umí pracovat s repertoárem a umí vybírat třeba vhodné skladby i pro různé denní doby. Nehraje třeba někde po obědě v parku, když jsou zase lidé zvyklí si odpočinout. A právě pak s tím mají zase ti lidé, kterým to z principu vadí, problém, že to není třeba naladěné dobře.
0: A je to tak, že stačilo si někde ten flašinet půjčit, jet na ulici a tam si dát klobouk a vydělávat peníze a pak zase někam vrátit? Mohl to dělat kdokoliv?
1: Právě mnoho lidí, když tohle vidělo, že takhle si můžou obstarat nějaké peníze, tak toho začalo zneužívat. Proto to začal stát nějak regulovat a začal vydávat oficiální licence, což byla taková průkazka, která je v dnešní době velmi vzácně zachovala. Myslím, že jsem jich viděl opravdu tak třeba jenom 2-3 kusy. Vůbec se to nikde nezachovalo, asi podobně jako se nezachová nějaká naše průkazka, když chodíme třeba někam na obědy, tak prostě za pár let ji ztratíme. Ale tahle licence je poměrně zajímavý zdroj informací, protože aby mohla nějaká úřední osoba ověřit, že flašinetář je na správném místě, že to není žádný podvodník nebo že třeba flašinet neukradl, tak v té knížečce bylo napsáno, na jaký hraje flašinet, bylo tam napsáno, jak vypadá, byla tam vlepená fotografie s úředním razítkem, protože samozřejmě flašinetáři a různí podvodníci se snažili i tohle falšovat. A co je takovou zajímavostí, to jsem rád, že tady můžeme povědět, tak je, že tam byl třeba popis manželky. Plno lidí se vždycky ptá, a proč popis manželky, proč to bylo tak důležité. A ono to bylo důležité kvůli tomu, že invalida vlastně nesměl ten flašinet nosit, protože měl ten úraz, takže nebylo možné ho ještě nutit, aby nějak složitě někam dopravoval flašinet. Takže tam byl popis té manželky, která měla vlastně úkol, že mu pomáhala se třeba dostat na to místo, kde hrál. Ale to není všechno, oni tam byli ještě děti napsaný. A ty tam byly právě kvůli tomu, aby se zase pohlídalo, že flašinetář nezneužívá vlastní děti k žebrání. Takže tam zase ta osoba zkontrolovala, že ty jejich děti tam nikde nejsou, když hrají.
0: A byla tam popsána i opička, se kterou občas vnímáme, že flašinety jsou spojené.
1: To by byl taky zajímavý zase zdroj pro nějaké poznání toho, kde se vlastně ta opička u flašinetu vzala, protože téměř nebo velice často se lidé ptají, a proč nemáte opičku, flašinetář musí mít opičku. A s tou opičkou je to taková historická trošku mýlka, protože se to vyskytovalo, bylo to zvláštní, ale nebylo to rozhodně tradiční, protože starat se o ještě zvířek flašinetu, tak by bylo dost finančně náročné, protože flašinetář na tom přelomu 19. a 20. století tak byl rád, že si za ten den vydělal na to, aby si mohl koupit večer něco k snědku, a ještě byl rád, že ten flašinet nerozbil nebo že mu ho někdo neukradl. A ještě kdyby hlídal opičku, tak to si myslím, že by se mu úplně nechtělo, na to by se moc netvářil, že by mu ještě opička jedla svačinu. Ale vlastně se to dostalo do podvědomí veřejnosti díky tomu, že tenhle motiv byl natolik populární, že to často lidé fotografovali a vydávali to na pohlednice. A ty pohlednice se nám zachovaly, vyšly v mnoha nákladech a flašinetáři jsou teď prostě s opičkami spojovaní, ale nebyla to nějaká zásadní tradice.
0: My se teď s následující hudební ukázkou vrátíme do doby, kdy váleční veteráni hráli na flašinet a poslechneme si Pochod Radeckého.

0: V dnešní době také máme možnost vidět flašinetáře na ulicích, dokonce v Praze, nedaleko našeho rádia, tedy u Nového Smíchova. Jeden flašinetář vyhrává vedle dalších pouličních umělců, kteří tam se snaží produkovat hudbu. Je možné dnes někde koupit flašinet? Je to přece jenom takový archaický hudební nástroj.
1: Ono by se mohlo zdát, že ten flašinet už najdeme jenom v nějakých antikvariách nebo v nějakých starožitnostech, ale není tomu tak. On je to vlastně nástroj, dá se říci, že ten jeho vývoj je podobný jako u dalších hudebních nástrojů. Takže v dnešní době existují výrobci, kteří vyrábí zase takový high-tech flašinety, by se řeklo, že mají čím dál více funkcí a většinou se na flašinetu přidávají třeba rejstříky, protože standardně levný flašinet má třeba jeden rejstřík nebo dva rejstříky. Ale dneska už se vyrábí flašinety, vlastně, kterým se říká koncertní. Jsou to takové de facto malé varhany a ty můžou mít rejstříku i třeba pět. A mají i další funkce, které známe třeba z kostela, když máme někdy šanci se podívat k varhanům a najdeme tam taková ta táhla, která ovládají rejstříky a je tam plno popisek, tak i některé přímo tyhle funkce, tak ty flašinety umí. Jsou to samozřejmě nástroje za astronomické ceny, ale je v tom ten vývoj, kterým ta technologie se dále vyvíjí. Tady v Čechách jeden výrobce dokonce je, který to trošku posouvá, tu technologii. A dneska se dá říci, že už je standardem, že si můžete pořídit flašinet, který má Bluetooth, který hraje z paměťové karty, nebo který má další takové nějaký vychytaný funkce. Takže to není určitě nástroj, který by měl někam zmizet z ulic, protože se pořád vyvíjí.
0: A vy, tuším, máte těch flašinetů víc. Vy jste si je nějak sestavil nebo někde koupil nebo rekonstruoval?
1: Já mám takový, já když něco takhle pořídím nebo získám, tak jsem rád, když je zatím nějaký příběh a něco takového, co mi ten nástroj třeba připomíná, vždycky, když na něj hraju. Takže vyloženě ty nástroje jen tak nekupuji, ale třeba jeden flašinet díky jednomu tvůrci vlastně v Německu, který byl ochotný vlastně poskytnout plány, vytvořil vlastně takový set různých součástek, tak na základě toho jsem si sestavil vlastní flašinet. Takže mám vlastně svůj, který jsem vymyslel, aby odpovídal nějaké té středoevropské tradici, takže je to taková leštěná, jakoby stará skřínka, která má prostě intarzy, jsou na ní nějaké obrázky. A vytvořil jsem prostě, aby to vytvářelo dojem, že to je jakoby autentický nástroj, i když je relativně nově vyrobený. Ale hraje vlastně stejným způsobem. Čerpá se do něj vzduch, točí se klikou a nehraje teda z dřevěného válce, protože úplně ty nejstarší nástroje, ty vlastně hrály z dřevěného válce, který byl osázen takovými kovovými výstupky, takovými hřebíčky. Tenhle už je modernější a hraje z papírové ruličky, což je praktičtější. Možná si to vybavíte na principu nějakých třeba děrných štítků, kde byly otvory a pomocí těch otvorů nějaké zařízení fungovalo, tak tohle funguje podobně, že vlastně ty otvory, co jsou na té ruličce, na tom pásu, tak podle tohoto zařízení hraje na ty píšťaly.
0: A vy si ty pásky vyrábíte sám, děrujete sám pásky, abyste měl co hrát, nebo kde získá flašinetář, dalo by se říci, notové podklady, tedy děrované notové podklady?
1: Ono i vlastně tohle umění v rámci naší sekce v Technickém muzeu tak už jeden člen ovládl, takže je schopný skladbu vyrobit takhle na ten papírový pásek, ale je s tím opravdu velká práce, protože ta hudba, nebo to, když si představíte, že slyšíte nějakou skladbu, tak si musí ten autor představit, jestli je možné tu skladbu nacpat do počtu tónů, který ten flašinet umí, protože každý flašinet umí jiný počet tónů, nejčastější je třeba 20-tónový, ale pak samozřejmě ty dražší, tak mají třeba víc tónů. No a vy si musíte představit a nějakým způsobem, nevím, jestli to řeknu hudebně správně, transponovat nebo nějak přepsat tu skladbu, aby se dala hrát a aby byla poslouchatelná v rámci toho rozsahu té stupnice, co třeba máte. Ale není to zase tak úplně standardní stupnice, protože tam jsou akcentované tóny, které jsou třeba pro autory hudby populárnější a tóny, které se zase moc nepoužívají, tak prostě ten flašinet neumí. Takže tu hudbu musíte do toho tímhle způsobem upravit, takže už jenom ta práce třeba v tom, že nějakým způsobem to převádíte v počítači, je zatím dost složitá. A pak to zase děrovat, kde se musí dělat dírka po dírce vlastně jednotlivě. To se nedá nijak zrychlit. A samozřejmě, když jednu dírku zkazíte, tak to musíte dělat celý. A těch dírek je tam opravdu hodně. Ten pás má kolem 30 metrů, takže to je opravdu náročná práce se tomu věnovat. Takže spíše oslovujeme profesionální firmy, které jsou teda hlavně v zahraničí. Tady v Čechách myslím, že nikdo na profesionální bázi tyhle ruličky nevyrábí.
0: A ten repertoár, ten si vybíráte podle čeho? Podle vlastního uvážení, podle toho, co rád posloucháte, nebo co myslíte, že se lidem líbí, nebo co je takovým určujícím elementem?
1: Tak všichni máme určitě nějakou zkušenost, když něco hrajeme, že buď lidi přijdou, anebo lidi zase odejdou. Takže podle tohohle jednoduchého kritéria víme, jaké skladby jsou třeba populární, které mají lidi rádi. A to jsou často takové skladby, kterým bych řekl tak jako nehudebně hopsací, tak to se lidem líbí, že se u toho rádi pohupují. A takové spíš scháníme, anebo samozřejmě tradiční, když jsme v českém prostředí, tak samozřejmě nějaké tradiční české písničky, tak když ten Flašinet hraje, tak se to lidem moc líbí.
0: My si teď jednu možná tak trochu hopsací skladbu poslechneme. Je to skladba, známá píseň z 20. let 20. století, Tea for Two.

0: Dnes si povídáme s flašinetářem, ale s tajemníkem sekce flašinety a hrací stroje při Technickém muzeu v Brně. A je to člověk, který, jak už jste slyšeli, má velkou zkušenost s hraním na flašinet. Kdy vás vlastně popadla ta myšlenka vzít flašinet a hrát na něj? Nebo co vás na takové činnosti učarovalo?
1: Já měl poměrně, dá se říct, takovou komplikovanou cestu asi k flašinetům a dostal jsem se vlastně k flašinetům přes historické hodiny, protože to byl můj velký zájem. Věnoval jsem se vlastně mechanickým strojům, věnoval jsem se různým strojům právě, co mají nějaké ozubené převody a hlavně jsou staré, nejsou nové. A typické u některých vzácnějších hodin bylo, že byly právě obohacené nějakým píšťalovým strojkem, že dokázali vlastně hrát jako malé varhany, když byly umístěné někde v salonu. A to mě samozřejmě velice zaujalo, že taková věc někde existuje, že takovou věc třeba ve Vídni ve velkém množství byli schopni vyrábět za Rakouska-Uherska. Takže přesto jsem se dostal k hracím hodinám, přesto jsem se dostal k flašinetům, dostal jsem se k velkému okruhu lidí, co vlastně pro flašinety žijí, a jsem za to moc vděčný, protože tam vzniklo mnoho přátelství. Začali jsme se věnovat tomu, že vlastně organizujeme všichni společně festivaly, které se konají tady v České republice, ale i v zahraničí, tam se třeba účastníme. Takže je to taková zajímavá komunita lidí, která už má podobně, jako třeba mají nějaké hvězdy z filmů nebo hvězdy z nějaké hudební hvězdy třeba, tak si myslím, že už někteří naši flašinetáři mají své fankluby, že když někde vystupují, tak už cíleně nějací diváci za nimi třeba jedou.
0: Takže máte svůj fanklub, který za vámi jezdí kamkoliv, kde vy hrajete?
1: No, možná ano, ale nemám úplně tolik času často někde vystupovat, protože se věnuju vlastnímu hodinářství a spíše se pracovně věnuju tomu, že dávám dohromady ozubená kolečka a řeším, aby fungovaly hodiny. Ale tohle je takový můj koníček, kterému se právě rád věnuji, třeba hlavně v létě.
0: Vzpomínáte si na nějakou unikátní záležitost, která se odehrála, když jste hrál na flašinet, jak třeba lidé reagují, nebo nezvykle, aniž byste čekal, že tak zareagují, tak vás to překvapilo. Přesto jste musel zachovat stálý rytmus točení klikou a zůstat v klidu?
1: Tak jestli bych měl zmínit nějaké extrémnější případy, tak samozřejmě lidé jdou kolem a jsou z toho nadšení, začnou vás objímat, začnou se s vámi fotit, ale nedojde jim, že potřebujete hrát na ten nástroj a že nemáte úplně moc příležitost, když hýbete klikou, tak si s nima třeba i povídat. A nebo vůbec legrační je vlastně, když vás lidi oslovují a chtějí vědět nějaké zajímavosti. A když hrajete na flašinet, tak vy skoro nemáte šanci je slyšet. A oni vám něco říkají, nějaké dotazy, tak já často tak jako kývám, usmívám se. A když dohraju, tak se jich na to musím zeptat znovu, protože ten flašinet je stavěný tak, aby dokázal třeba ozvučet část náměstí, takže ty píšťaly jsou relativně hlasité. A když si lidi stoupnou právě jim do cesty, tak se to začne tříštit a není jim rozhodně rozumět. Ale z takových těch věcí, co se třeba stávají častěji, tak je, že někteří lidé, když jdou na nějaký napučení z práce, tak slyší flašinet a začnou tam třeba tancovat.
0: A máte také dotazy na to, jak je starý váš hudební nástroj? Já jsem ho viděl na obrázku a vypadá jako hodně starý, přitom jste si ho sestavil sám.
1: To jsou takové nejčastější dotazy. Právě co mají lidé, že se ptají, a jak je to starý, Aha. Protože chtějí slyšet nějaké číslo, pak se samozřejmě ptají, a jak je to drahý, protože zase chtějí slyšet nějaké číslo, pak se ptají třeba, jak je to těžký, takže zase číslo. Prostě dneska jsme nějak zvyklí pořád uvažovat v těch číslech, ale to my máme na trénování, takže tyhle ty konkrétní informace o tom flašinetu každý flašinetář ví vlastně, kolik tam je třeba píšťal. Je to podobné, jako když se třeba, když si baví chlapi o autech, tak podobně se můžou i flašinetáři vlastně bavit o svých flašinetech, protože jezdí na technickou, když to jsou drahé flašinety, tak jezdí pravidelně na technickou, vylepšují ty nástroje, starají se o to a můžete vidět plno podnikatelů, kteří mají třeba flašinet a chodí kolem něj a jakmile si na něj sedne moucha, tak prostě jí honem řeší, aby tam neseděla, mají malý kapesníček a otírají si prostě, když někde je nějaký obtisklý prst. Ale já to tak nemám, já prostě to vnímám tak, že flašinet je prostě nástroj ulice a proto má mít nějakou svoji patinu třeba.
0: A i přesto, že to je nástroj ulice, už jsou určitě v muzeích zachované nějaké staré kousky flašinetů. Máte přehled o tom, který bychom mohli vidět my někde v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, v muzeu, a je takový nejstarší nebo nějaký unikátní?
1: Ono je poměrně složité určovat, který třeba je nejstarší, protože co flašinet, ten má nějakou jakoby svoji vlastní konstrukci, protože ty tvůrci od sebe nevyloženě opisovali, ale každý se snažil přijít jakoby na lepší řešení, takže tam není jednoznačné srovnání, aby jsme mohli říkat, který je přesně starší, který je mladší. Někdy je možné je datovat, když třeba najdeme na flašinetu nějakou zmínku o třeba autorovi, i když ten autor se často podepsal, vlastně je pravidlo, že se buď podepsal dovnitř do měchu, kam vlastně nikdo nevidí, a teprve ten restaurátor, když ten měch otevře, tak tam třeba najde jeho podpis, a nebo do píšťaly, kam taky nikdo nemá šanci vidět běžně, dokud se ten nástroj nerozbije. Ale pak, když to někdo restauruje, tak tam třeba najde něčí podpis. Tak to pro muzeum bývá ohromný úspěch, že to dokážou třeba nějakým způsobem datovat. Nejčastěji je tam jenom nějaké jméno tuškou. Ale později, když ta hra na flašine začala být dost regulovaná, protože si zase nemohl každý hrát nějakou skladbu někde na prostranství, protože lidé rádi veršovali vlastně na tu melodii z těch flašinetů, tak rádi veršovali politické záležitosti. A proto musela tehdy monarchie tomuhle nějakým způsobem zabránit, tak se některé konkrétní skladby třeba zakazovaly. Když už vzniklo moc popěvků prostě na monarchii, na nějaký konkrétní skladbu, tak se prostě ta skladba plošně zakázala. A museli úřední osoby chodit po náměstích, pořád poslouchat, museli mít, nevím, jakým způsobem to tehdy kontrolovali, ale museli mít naposlouchaný, co kde kdo zpívá a na jakou melodii, a kontrolovali flašinetáře, že prostě tyhle skladby zakázané nehrají. A flašinetář musel ten flašinet otevřít, protože v tom flašinetu byl nalepený repertoár, a ukázal, že ten flašinet třeba tu skladbu vůbec neumí hrát.
0: Aha, výborně, výborně. Vy umíte hrát na flašinet, to už jsem se uvěřil, když jsem vás slyšel na jedné z akcí, ale zajímalo by nás, jak se špatně hraje na flašinet, protože ne každý, kdo otáčí klikou, by byl schopen okamžitě vyloudit z flašinetu správně danou melodii. Mohl byste nám to ukázat?
1: Určitě. Hraje se poměrně jednoduchým. Pro mě už je to jednoduché, protože už je to takový zavedený způsob, ale vezmu si kliku, začnu točit, protože já tam mám třeba papírové ruličky, takže zpočátku je důležité nechat ten nástroj nadýchnout, protože on vlastně funguje na principu přetlaku a podtlaku, takže tam musí se nasát vzduch a teprve potom začne ta rulička vlastně, tam začnou ubíhat ty otvory a začne to hrát tu skladbu. No a podle toho taky, kolik tam je třeba otvorů, protože některé skladby mají třeba příliš tónu a může se stát, že ten flašinet to neudýchá a že ty tóny vám začnou mizet. A jakmile máte málo vzduchu, tak vlastně vám klesne sloupec vzduchu v té píšťale a ta píšťala začne hrát trošku jiné tóny, protože tam už není ten stejný tlak. Takže tím samozřejmě to pak působí, že hrajete dost rozladěně. No a lidé mají příležitost tuhle hudbu slyšet hlavně, když třeba flašinetář půjčí ten nástroj nějakým kolemjdoucím, protože často si to chtějí lidé zkusit. A buď je potíž u toho, že to jsou třeba malé děti, které na to pořádně nedošáhnou, takže v jeden moment točí rychleji, pak zase zpomalí, pak se potřebují nadechnout oni sami, protože už je to pro ně náročné. A nebo pak zase lidé mají pocit, že se musí točit příliš rychle, takže to je zase druhý extrém, kdy zase v tom nástroji je toho vzduchu příliš a zase moc funí, protože ty píšťaly pak zase ten tón se mění zase na druhou stranu.
0: Tak si to poslechneme.

0: A já už na vás mám závěrečnou otázku a ta se týká Flašinetu a akcí, na kterých můžeme Flašinet slyšet. Vy už jste mluvil o tom, že existuje i festival. Co to je za festival?
1: My máme vlastně festival poměrně unikátní tím, že se realizuje v mnoha městech, což ne úplně každá země má, že by tam hned v několika městech se konal festival, protože právě v České republice tak se koná ten festival vlastně v Praze, v Liberci, v Brně a co málo kdo zná, že existuje malá vesnička Pekařov, taková zapomenutá, poblíž Velkých Losin a ta je zajímavá právě tím, že tam dřív sídlil výrobce flašinetů a skládal tam flašinety, vlastně, které cestovaly do celého světa, protože byly velice kvalitní. No a jako vzpomínka právě na tohle výrobce, tak i tam se koná festival. Takže cestujeme, přesouváme se a lidé v těchto místech mají právě příležitost flašinetovou hudbu slyšet. Nejjednodušší asi je, když si najdou stránky flašinet.cz a tam si najdou vždycky ten program.
0: Pane Pařízku, to bylo vyčerpávající, krásné. Děkujeme moc za seznámení s tímto starobylým a teď i oživeným hudebním nástrojem a přejeme vám, aby jste měl stále hodně věrných posluchačů.
1: Děkuji moc za pozvání a budu se těšit zase příště třeba.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
0: Dívenka na trampolíně.
1: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
0: Komorní hra Pavla Jurdy
1: ve studiu Švandova divadla.
0: Tak to si napsal moc krásně.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Když cíří

0: Od srdce Belabel.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Posloucháte Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
2: Krásný den přeji všem posluchačům Rádia Klasik Praha. Začíná další díl pořadu Na osobní notu, který je dnes v mnoha ohledech výjimečný. Je totiž první díl druhého ročníku vysílání v historii tohoto pořadu. První díl nové sezóny, nového školního roku. Jsme prostě zase jednou na začátku něčeho nového. A stejné to má i můj dnešní host. Uzavírá jednu dlouhou kapitolu a stojí na začátku něčeho nového. V červenci se rozloučila s místem, které bylo na dlouhou dobu jejím domovem. Byla v něm režisérkou, dramaturgyní, šéfkou opery a nakonec ředitelkou. Hovořím o divadle FX Šaldy v Liberci a mě je potěšením tu mít Lindu Hejlovou-Kepertovou. Lindo, ahoj.
3: Krásný dobrý den, moc děkuju za pozvání.
2: Lindo, Liberec ale není tvé rodné město, viď?
3: Ne, není. Já jsem liberecká náplava. Já jsem se do Liberce přestěhovala roku 2016. Teď mám desetileté výročí. No, a protože jsem se v Liberci zamilovala a vdala, tak jsem v Liberci už zůstala, respektive u Liberce, protože bydlíme v takové malé vesničce u Liberce.
2: Byl to vlastně úplně osud, viď?
3: Byl to osud.
2: Osud.
3: Jasně.
2: Takže cítíš se tam teď už vlastně jako doma. Teď už tam jsi v podstatě doma.
3: Ano, v našem domečku, na naší zahrádce se cítím doma. Je to tak.
2: Co bylo prvotním impulzem, který tě přivedl do Liberce?
3: Byla to práce. Mm-hmm. Já jsem dostala angažmá jako dramaturg a režisér opery. Já jsem potom angažmá velmi toužila, protože jsem byla na volné noze, ale věděla jsem, že to není úplně pro mě, ta volná noha, už protože jsem měla touhu měnit český operní svět a věděla jsem, že pokud ho chci změnit, tak ho z volné nohy nezměním, ale změním ho pouze z angažmá.
2: Jak jsi ho chtěla měnit?
3: Já jsem ho chtěla měnit k lepšímu.
2: Já myslím, že se ti to hodně vedlo, ale stále
3: já
2: vede.
3: Já jsem chtěla pracovat pouze s jedním obsazením. To byl takový můj jako velký motiv a moje velké téma už od školy, protože jsem věřila a stále tomu věřím, že dvojí obsazení je zkrátka smrt divadla. A že opera, aby přežila, tak se musí znovu stát divadlem. Takže já jsem věřila tomu, že můžu přijít s těmito revolučními myšlenkami. A věděla jsem, že zkrátka k tomu potřebuju angažmá a že pomaličku by se třeba mohlo dařit, protože jsem věřila, teď to vypadá, že v to nevěřím už, ale protože jsem věřila, že zkrátka divadlo může změnit svět a byla jsem taková plná elánu a nadšení.
2: A to já myslím, že si pořád.
3: Jsem, právě teď to začalo tak jako, že už všemu konec.
2: Ne, určitě
3: což
2: ne.
3: Tak není.
2: Právě, že ne, teď ty vlastně si teď zase na začátku něčeho nového, žádný konec. Ale pokaždé, když se jedny dveře zavřou, tak se jiné otevřou.
3: Je to krásný pocit, musím říct.
2: Já si myslím.
3: Je to krásný pocit.
2: Člověk nemůže být celý život v jedné místnosti a furt na ty dveře jenom koukat. Musíš je někdy otevřít, zavřít a projít někam jinam.
3: Musím říct, že jsem nečekala, že mi v tom bude tak hezky. Protože samozřejmě, když člověk od někud odchází, tak taky odchází z nějaké své komfortní zóny. Byť třeba ta práce je náročná, ale tak člověk už to má nějak zajeté. Má tam tu kancelář, má tam tu sekretářku, má tam to kafe. Mm-hmm. Má nějaký denní režim, který samozřejmě v tom divadle je takový, jaký je, někdy trochu chaotický. Ale zkrátka je to nějaký řád, je to nějaký pevný bod. A v momentě, kdy ho člověk opouští, tak vychází ze své komfortní zóny. A já jsem se toho samozřejmě trošku bála, protože člověk nechce opouštět svoji komfortní zónu. Nechce. Chce, aby mu prostě každý měsíc přišel ten plat a když to tak řeknu. Protože to je samozřejmě taky hledisko, které člověk zvažuje. No a říkám, vlastně jsem překvapená, jak moc mi je v té uvozovkách nejistotě dobře.
2: To je úžasné. Mě si uvedla do lehké, ne nejistoty vůbec ne, ale do velkého překvapení svým výběrem hudby. Já jsem čekala, že, protože ty jsi dnes i dramaturgyní dnešního pořadu, co se týká hudební stránky, a já jsem čekala, že přijde, nevím, Pulánk a prostě takovéhle věci. A přišly skvělý písničky, které já doma běžně normálně poslouchám. To mě moc potěšilo. Pojďme si hned teď jednu pustit. A já si myslím, že tohle rozhodně není náhodný výběr, ale že to je možná trošičku tvoje podoba, když řeknu Tvrdohlava.
3: Je Tvrdohlava, no tak to miluju, tu písničku. A když bylo mému synovi asi rok, tak pořád mě nutil, aby jsme si ji pouštěli a byl to takový náš velký hit doma.
2: Já miluju herečku, teď nevím, jestli správně říkám, je to Sidy Tobias?
3: Sidy Tobias, já ji říkám Sidy Tobias, ale samozřejmě.
2: Já taky říkám právě Sidy Tobias, ale...
3: Jako jestli je to správně, tak se vám paní Sidy Tobias omlouvám.
2: Já myslím, že ona asi určitě zažila nějaké komoleniny svého jména, ostatně jako každý, ale její Tvrdohlava je skvělá a máme ji tu, je tu Sidy Tobias a Tvrdohlava.

Rypli mi jmenovku a zdvíli golier, popluli na cestu za hloty volier, že sa im nehodím do tejto doby. To, že prv naprší na púšti goby, vraj nemám črty dám a hladno zlaní, než obrem maškrty z ich vlhkých dlaní. Mám povesť výchrice z dunajských daní a reč tak rovnú, jak banici z baní. Aj, aj, aj, ja nekradnem, neklamem a rovno stojím, tých príliš veselých sa celkom bojím. Rodokmeň roviny, renomé psanca, tancujem iba, keď je mi do tanca. Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý k nám tvrdohlavým. Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý. Bože, buď láskavý k nám tvrdohlavým. Bože, buď láskavý.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla píseň od Sidy Tobias s názvem Tvrdohlavá. Se mnou je dnes ve studiu režisérka, dramaturgyně Linda Hejlová-Kepertová. Lindo, my jsme si povídali v našem prvním vstupu o Liberci. Pojďme tedy ještě se chviličku rochnit v té minulosti, jestli
1: ano,
0: dovolíš.
1: Jasně.
0: Ty jsi v divadle FX Šaldy vystřídala mnoho rolí. Která tě nejvíc bavila?
2: Která mě nejvíc bavila, být ředitelkou. To mě nejvíce bavilo.
0: Protože to je nejvíc jako nejvíc výzvavy.
2: Je to nejvíc výzva, no. A nejvíc to držíte v rukou.
0: A je výhoda být ředitelkou až poté, co si tam byla dramaturgyní šéfkou opery? Jsou to jakoby stupínky, které na sebe navazují? Přineslo ti to výhodu nebo je to třeba spíš nevýhoda?
2: Já jsem to jako výhodu vnímala, protože jsem v momentě, kdy jsem nastupovala, tak mě odpadla taková ta část seznamování se s provozem, jo, seznamování se s lidmi, seznamování se s těmi zákoutími, které vás můžou překvapit, protože i tak vás strašně moc věcí překvapí. Takže já jsem to brala jako výhodu a těžila jsem z toho hodně. A třeba když jsem formovala dlouhodobé plánování, tak to vím, že bez toho provozu, který jsem měla za sebou, že bych to rozhodně nedokázala takhle rychle aplikovat.
0: Ty říkáš, že tě spousta věcí překvapí. Vlastně ty jsi v tom divadle byla úplně doma. Co tě tedy překvapilo?
2: No, mě překvapily samozřejmě takové ty okolnosti nebo takové ty věci, které se musí člověk naučit. Hodně to pracovní právo, se kterým se člověk potkává denně. V momentě, kdy jste ředitel příspěvkové organizace, tak pracovní právo na vás doléhá opravdu denně.
0: Takže jsi seděla nad no, nějakými zákony a studovala si doslova, takhle to probíhalo?
2: Takhle to probíhalo.
0: Že není nikdo, ale kdo ti to řekne asi a poradí, veď musíš si poradit
2: taky,
0: sama?
2: Taky, je to tak, ale vlastně tak jako samozřejmě konzultujete ty věci, ale na druhou stranu si ty věci potřebujete třeba i mít ten teoretický základ, jo? Mít ten teoretický základ, ale ono to přicházelo samo, protože přišel nějaký problém, tak ten jsem si musela studovat. Jasně. A ten jsem musela řešit. Jo? Mm-hmm. Já jsem jako si neřekla, tak dneska začnu na straně 15.
0: Jo.
2: Ono to přicházelo vlastně velmi z těch požadavků, které vlastně jako byly. No. Mm-hmm.
0: Měla jsi někdy přání vystoupit jako účinkující na jevišti divadla FX Šaldy?
2: Nikdy. Nejsem ten typ vůbec.
0: Ani v činohře? Nebo v baletu?
2: Ne, já jsem ráda v zákulisí.
0: Dobře. Může mít dramaturgyně, režisérka i ředitelka stejnou vizi? Nebo ty vize se liší?
2: Děkuju, to je krásná otázka. Já jsem nad tím mnohokrát přemýšlela. Protože si myslím, že ta forma je pořád stejná, ale mění se ten obsah. Protože jako režisérka tam máte ten obsah nějak sformovaný. Je titul, je text, je hudba. Z toho vzniká představení. Ale ten začátek toho, že máte koncepci, že máte vizi, o které musíte přesvědčit lidi, o které musíte přesvědčit svůj tým a dovést v nějakém konkrétním termínu s nějakým konkrétním rozpočtem to představení nebo ten koncept do finále, to tak prostě je. A vlastně v tom ředitelování je to dost podobné. Máte myšlenku, máte tým, máte rozpočet, akorát ta cesta je třeba trošku jiná, ty prostředky jsou trošku jiné, ale ten výsledek může být zase stejný. U toho režírování je vlastně dobré to, že ten výsledek vidíte poměrně rychle. Mm-hmm. Jo? I když se na to připravujete nějak dlouho, ale pak od začátku toho zkoušení k tomu výsledku je prostě pár týdnů. Strašně rychle to uteče a najednou to vidíte. Ten dům je strašně rychle postavený. To je jak prostě z takové té rychlé 3D tiskárny, nebo jak se tomu říká. Jo? Kdežto u toho ředitelování nebo obecně u toho v momentě, kdy prostě stavíte nějaké koncepty a jdete za nějakou vizí, tak to trvá samozřejmě daleko déle. U toho divadla o to déle, protože tam se dlouhodobě plánuje. Takže vy, když si něco vymyslíte v říjnu, tak to vidíte za 2,5 roku třeba. Jo? I co se týče třeba rekonstrukcí a oprav, to je opravdu jako v tom kolečku toho stavebního řízení, to je na dlouhou dobu. No.
0: A jak jsi zvládala takový ten tlak odpovědnosti?
2: Ten musím říct, že já vlastně zvládám docela dobře, protože to mě naučilo to režírování. To mm-hmm. rozhodnout se, vědět, že to zkrátka stojí na mě, s tím já jsem jako se musela porovnat už daleko dřív.
0: Mně se strašně moc líbí, že teď se teda fakt hodí úplně písnička, kterou jsem vybrala jako další a to je Já to tady vedu.
2: Jasně, jasně. Ale tu já jsem teda vybrala ani ne tak kvůli tomu textu, musím říct. Ale mě tahle píseň, ta je asi stará 20 let, nebo tak nějak.
0: No, ona je jako stará díl. Ještě ona je stará. Je to na základě fugy Johanna Sebastiana Bacha.
2: Jasně, jasně. Takže ale proto, myslím, jakoby o toho čtyřtetu. Tak já jsem, když jsem ji, nevím, třeba před těmi 20 lety slyšela, tak mě to naprosto uchvátilo a říkala jsem si, jo, tak tohle je, protože já nejsem posluchač hudby, já vůbec hudbu neposlouchám, jo. Vůbec. A nemám v ní hlavně vůbec přehled, jo. Takže to, co jsem poslala, je de facto to, co znám.
0: To jsem ti docela dala těžký úkol.
2: Ale mě tahle píseň strašně moc ovlivnila, jak se dá pracovat s melodií, jak se dá pracovat s textem a jak se dá pracovat s hlasem. Takže já jsem na základě toho pak taky psala takový různý texty na různý melodie s kámoškou a bylo to pro mě takový jako důležitý tohle slyšet, tak proto jsem to tam vložila.
0: Skvěle, takže máme tady čtyřtet a já to tady vedu.

0: Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali píseň Já to tady vedu od Čtyřtetu. Se mnou ve studiu sedí člověk, který stále něco vede. Ať už jako režisérka nebo ředitelka divadla. Bývalá ředitelka FX Šaldy, která skončila teď na konci července.
1: Ano, je to tak.
0: Linda Hejlová-Kepertová. Lindo, jak se podle tebe pozná dobré divadlo?
1: No tak to je teda fantastická otázka. A je pravda, že jsem si na ní měla odpovědět před mnoha lety. Měla přijít dřív ta otázka, ale jak se pozná dobré divadlo? No, ono to je trošku zapeklité, protože dobré divadlo má být především dobré na jevišti. A jestli se to slučuje s tím, jak moc dobré to divadlo je uvnitř toho domu, to úplně nemusí být pravidlo. Takže já bych tu otázku vlastně asi musela sama v sobě rozdělit. Mm-hmm. Myslím, že dobré divadlo znamená, že je dobré na jevišti. Úplně ne vždycky to znamená, že ta návštěvnost je stoprocentní. To nemusí být. Myslím si, že dobré divadlo, jako ten fundament, se pozná tak, že člověk, divák odchází zasažen. Ať už je to zasažen jakoukoliv emocí, ale že odchází zasažen. A pokud bych si na to měla odpovědět, jak se pozná dobré divadlo ve smyslu toho organismu, který nějak funguje, tak to je opravdu těžká otázka. A hlavně si myslím, že je velký rozdíl, pokud je to divadlo jednosouborové, anebo je to divadlo třeba třísouborové nebo čtyřsouborové. Protože potom tam ty vztahy a ty různé chemie fungují úplně jinak. A to je asi na jako velký rozbor toho, jak můžou fungovat vztahy v divadle. A také jde o to, jakou právní formu to divadlo má, protože byť se to nemusí zdát, tak ono to ale dovnitř toho organismu jako velmi zasahuje. Mm-hmm. Si myslím teda.
0: Mně se moc líbilo, ty jsi říkala, že záleží, jestli jednosouborové, třísouborové, čtyř, že to by se vlastně podařilo začít vytvářet v Liberci organismus, který fungoval dohromady. Začalo to legendou z Mlžných hor, pokračovalo to ve Sajstory, nepletu se.
1: Ano, je to tak.
0: A to by se podařilo spojit všechny soubory dohromady, aby tahli za jeden provaz. To také může být třeba známka dobrého divadla, že se to povedlo?
1: Přemýšlím o tom, protože ano, tohle bylo pro mě jako velmi důležité, aby ty soubory spolu začaly komunikovat, protože já jsem tam zažila i období, kdy spolu nekomunikovali a mě v tom třeba osobně jako nebylo dobře. Na druhou stranu, teď po těch 4 letech si myslím, že možná některé to spojování, a teď nemluvím o těch konkrétních inscenacích, ale třeba o tom provozu, že naopak některé provozní záležitosti by se slušelo více oddělit a méně spojovat. Že se to vlastně nakonec jako úplně nevyplatilo, protože ty soubory jsou natolik rozdílné v té své podstatě provozní, že vlastně hledání průsečíků někdy mohlo jako zpomalit nebo naopak jako zabrzdit některé věci. Ale na druhou stranu je pravda, že ten tým, teď myslím šéfové, na té šéfovské úrovni a na té úrovni těch vedoucích jednotlivých úseků, fungoval velmi dobře. A když jsem odcházela, tak si troufnu říct, že byl opravdu jako ve skvělé formě. Ve skvělé formě, jo? Protože ono to taky samozřejmě trvalo. Já jsem to i jako různě obměňovala, ne třeba na pozici šéfů, ale na pozici těch vedoucích. Někdy to jako hrozně bolelo. Různé reorganizace jsem tam prostě dělala, než jsem jako našla vlastně ten správný tvar. A vlastně myslím si, že jsem ho našla i co se týče jako toho personálního obsazení i těch klíčových lidí, že jsem ho našla vlastně až v závěru. A že se to vlastně dostalo jako do dobré formy, no.
0: Ale tak musí být pro tebe skvělý pocit, že předáváš divadlo v té nejlepší formě, v jaké si myslíš, že může být. Vždyť to je krása.
1: Určitě není v nejlepší formě, jaké může být, ale rozhodně to byla forma, za kterou se nemusím stydět. Mm-hmm. No, to jako rozhodně.
0: Když propojím náš začátek rozhovoru, ty jsi režírovala ve Sajstory, to jsi musela dost trpět, když jsi tam měla dvojí obsazení.
1: Já jsem strašně trpěla, ano, je to tak.
0: Ale byl to tak velký projekt, že možná v jednom obsazení by to bylo ve výsledku pak v tom fungování náročnější?
1: No, víte, ono se zdá, že když jste ředitelka divadla, že můžete všechno ovlivnit, ale nemůžete. Někdy vás prostě ti šéfové převálcují argumenty. A ano, režírovat v divadle, kde ředitelujete, znamená, že neustále svoji vizi nebo svůj umělecký záměr podřizujete tomu provozu. Mm-hmm. Protože potom to chcete od ostatních. Chcete to taky od těch hostujících režisérů, takže musíte začít u sebe. To byla West Side Story. Mm-hmm.
0: Lindo, poslední otázka, už se přestaneme pak hrabat úplně v minulosti. Co považuješ za svůj největší úspěch a co by si dnes udělala trošku jinak? Promiň, jsou to dvě otázky.
1: Ne, a teďka myslíš v tom ředitelování?
0: Ano, ano. Mhm.
1: Co považuji za největší úspěch je, že jsme zvedli návštěvnost asi o 18%, o tisíce diváků. Myslím si, že to byl souhrn všech kroků, které jsme udělali, od různých marketingových strategií, od dramaturgického plánu, od takového nepříjemného tlaku, který jsem vyvíjela na své bezprostřední okolí, protože jsem věděla, že návštěvnost je jediná a největší v uvozovkách zbraň, se kterou může to divadlo potom operovat vůči třeba zřizovateli a tak dále. Na to jsem pyšná, protože ta návštěvnost se opravdu zvedla. Jsem taky pyšná na to, že jsme dokázali spoustu věcí změnit. A už jak jsem říkala, myslím, že jsem odcházela jako z velmi dobře fungujícího týmu, který jako funguje dobře. A co bych změnila? Určitě. Nad tím jsem jako mockrát přemýšlela, jo, takže jsem připravená.
0: Výborně.
1: Co bych změnila? Určitě styl komunikace. Na začátku, když jsem dělala některá rozhodnutí, která byla náročná a v mnoha směrech nemusela být třeba populární, tak bych asi volila možná trochu jiný jazyk, jak bych o těch věcech mluvila. A to jak dovnitř divadla, tak ale i ven. Protože si myslím, že spoustu věcí nebylo úplně dobře z mé strany vysvětleno. Vysvětleno, ano, vlastně. Myslím, že nebylo úplně dobře vysvětleno, že jsem si nedala ten čas, protože jsem vlastně tenkrát nevěděla, jak moc je důležité některé věci vysvětlovat a některé věci komunikovat. Vlastně jsem některé ty věci podcenila. A dnes vím, a já navíc ještě nejsem člověk sociálních sítí, já nejsem tenhle ten typ. Ale mohla jsem to dát třeba někomu za úkol. Jo, mohla jsem s tím zkrátka jinak pracovat a dnes vím, že k tomuhle bych se asi stavěla jinak.
0: Je to určitě skvělá zkušenost.
1: No to bezesporu.
0: Člověk z toho může čerpat jenom do budoucna, nic jiného. Dobře, pojďme tuto tvou kapitolu a i kapitolu našeho rozhovoru uzavřít písní, která to zhrne, a to je Žila jsem správně.

zrazu všetko bude tak márné. V ten deň chcem povedať, žila som

0: žila jsem správně.
1: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla píseň, kterou interpretovala Hana Hegerová, Žila jsem správně, s naprosto fenomenálním textem Milana Lasici. Se mnou je ve studiu režisérka Linda Hejlová-Kepertová. Lindo, někdo mi kdysi řekl, že je vždycky dobré odejít někam, ale já si myslím, že se vždycky nemusí odcházet někam, že někdy taky může být jenom odejít a pak možná čekat, možná odpočívat, možná studovat něco nového. Jak to máš ty? Mm-hmm. Odcházíš někam nebo jsi zvědavá, co přijde?
2: Já jsem samozřejmě tuhle důležitou frázi také před mnoha lety slyšela. Proto každé to odcházení, nebo i teďka to konkrétní odcházení, vlastně bylo pro mě velmi zvláštní, protože jsem se rozhodla, že zkrátka odejdu, i když nevím kam. A udělala jsem to poprvé v životě, protože já jsem člověk, který jako plánuje, který vždycky to měl všecko tak jako srovnané, co budu dělat, kdy to budu dělat, jak to budu dělat. A překročení tady toho Rubikonu, že jsem si řekla, dobře, tak já odejdu z divadla, a nevím, co budu dělat, nevím, kam půjdu a vlastně vůbec nevím, v jaké profesi zůstanu, nebo jestli vůbec zůstanu v té divadelní profesi. Tak pro mě to byl takový nový krok a jak už jsem říkala na začátku, tak mě až překvapilo, jak je mi v tom dobře. Protože jsem to zkrátka udělala poprvé v životě, možná už si to nikdy nebudu moc dovolit. A s tímhle vědomím, že už si to nikdy možná v životě nebudu moci dovolit, jsem do toho šla.
1: Skvěle. Já ti moc držím palce, aby tenhle dobrý pocit zůstával. To je moc důležité. Co jsi dělala o prázdninách? Ty jsi mi říkala, že jsi byla na Maltě a že jsi tam studovala. Že jsi tam byla studijně. Mohu se zeptat, co
2: no,
1: to
2: jasně,
1: bylo?
2: Jasně, já jsem tam byla na 5 týdnů v anglické škole Bells Gozo, přímo na ostrově Gozo. A tam jsem chodila každý den do školy, pondělí až pátek.
1: A studovala jsi jazyk?
2: A studovala jsem angličtinu, ano.
1: Tak to je úžasné. Plánuješ režírovat v zahraničí?
2: To nebyla moje prvotní motivace. Jako z režií to vlastně nemá vůbec nic společného. Ono se to tak celé jako prostě nějak jako samo vyvinulo, protože já jsem věděla, že zkrátka jakoby nějaký refresh o prázdninách jako bych ráda, ale zase nedokážu úplně asi 5 týdnů jenom jako někde zevlit. Tak jsem si říkala, no tak budeš studovat, stejně tu angličtinu máš takovou mizernou, tak to prostě využij a udělej to takhle a tak se to nějak naplánovala, tak to nějak vyšlo.
1: A naplnilo to tvé očekávání? Byl to dobrý pobyt?
2: No bylo to skvělý. Říkám, kdybych tam měla rodinu, tak bych tam ještě zůstala.
1: Budeš chodit dál do divadla jako divák? Konkrétně třeba do toho Libereckého, anebo třeba do úplně jiného?
2: Určitě asi ano, to já asi nevydržím, ale budu se asi vybírat trošku.
1: A jak si budeš vybírat? Co se týká titulů, nebo co se týká domů?
2: Asi obojí.
1: A je opera tvůj nejoblíbenější žánr, nebo je to i činohra, i balet? Co máš nejraději?
2: Jo, to kdybych teďka prozradila.
1: To se nesmí.
2: No, já samozřejmě, opera není můj nejoblíbenější žánr. Já operu velmi, já jako s operní materií velmi ráda pracuju, protože je pro mě inspirativní a vzbuzuje ve mně spoustu obrazů a emocí. Ale jako tvůrce, jako divák, to až takhle neprožívám. Možná je to tím, že když jdu na operu, tak jsem pořád v práci a nedokážu to vůbec oddělit. Mám to samozřejmě i u jiných žánrů, to je pravda. Mám to vlastně u jiných žánrů, takže já si jako v divadle neodpočinu, nebo já nejsem úplně klasický divák. Takže spíš ten balet a ta činohra.
1: To je krásný, ale hele. To je úžasné.
2: Já se to úplně bojím přiznat.
1: Ne, proč? To je skvělé přiznání, jako fakt, to je bomba. Jak vlastně ty nejraději odpočíváš? Co je pro tebe největší relax?
2: Jít do lesa.
1: Sama nebo se synem?
2: No, se synem. Chodíme se synem, protože ale tak on si tam něco šmrdlá sám a já si tam jako můžu přemýšlet. No, my máme les hnedka za domem, takže je to jako jednoduchý. Mm-hmm. Je to prostě strašně jednoduchý. Mm-hmm. My nemusíme zatím nikam jezdit, překonávat nějaký překážky. My prostě vezmeme tepláky a jdem.
1: To je skvělý. Tak pojďme teď se ponořit do černé vody a zrelaxovat se hudebně. Je tu černá voda a nerez.

vodě po černý hlubině, utržený kvítí pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma.

Ryky, co drůžičky, na pohřeb ti půjdou a ty splavy modrý. Zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat. Vzal tě čert a voda, víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat. Pokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen

0: Na Radiu Klasik Praha nám dozněla píseň od seskupení Neres, Černá voda, a byl to výběr mého dnešního hosta, kterým je režisérka Linda Hejlová-Kepertová. Lindo, já tě mám ve spojení s inscenacemi, kde ve většině případů stojí v čele nebo je titulní hrdinka velmi silná žena v nějaké nešťastné, složité situaci. Vybíráš si to záměrně? Je to nějaká situace, která tebe oslovuje? Nebo to byly náhody, že tyhle tituly k tobě přišly?
1: Myslím, že to obojí. Že nějak podvědomně k tomu tématu tíhnu a ono ke mně prostě zkrátka nějak přichází. A je pravda, že já prostě zkrátka těm ženským postavám nějak rozumím líp. Jo? Vždycky, když jsem musela režírovat muž

0: pociťovala jsi někdy, že by si tu svoji pracovní úlohu měla jako muž jednodušší?
1: No jasně, mnohokrát. Ale nikdy jsem o tom jako vlastně nemluvila, nebo jsem to nějak nepodtrhávala, protože to nebylo nutné, ale samozřejmě mnohokrát. Ono totiž divadelní prostředí je poměrně mužské prostředí. Jo. Je to tak, byť se všichni tváříme, že jsme v roce 2026 a všichni jsme velmi liberální, tak divadelní prostředí je velmi mužská záležitost a mnohokrát jsem to pociťovala, mnohokrát. Hlavně, když jsem byla mladší. Hlavně, když jsem byla mladší, tak jsem jako vnímala jako poměrně velký útoky, protože jsem byla žena, věděla jsem, že kdybych byla muž, tak ty útoky nepřijdou. No, ale já jsem z toho nikdy nebyla jako vnitřně nějak na nervy. Jo, nebo že bych si říkala, je to nespravedlivý. Já jsem vlastně strašně ráda, že jsem žena, protože si myslím, že vlastně ženy můžou mít ten život jako v něčem krásnější, no. Takže já si to jako užívám prostě v tom pohlaví, ve kterém jsem, ale ano, mnohokrát jsem to zažila, no, že taková jistá přezíravost nebo
0: mě vlastně taky
1: nedůvěra, kolikrát, no, je to tak.
0: Je to tak, mě je taky kolikrát tak. Můžu líto, že nemůžou prožít všechny situace, co můžeme prožít my.
1: No, jako, já bych jako neměnila bych takhle. Kdyby se mi řekla, kdybys byla muž, ředitel, bylo by to jednodušší. Ano, bylo by to jednodušší, ale zase v něčem by to bylo složitější. Už vůbec ten tlak, jako opravdu ten tlak na to, že ten muž musí prostě mít ten výkon. Jo, to je zase ta druhá stránka. Jo, že od toho muže se to nějak očekává, když to u ženy to může být překvapení.
0: Ano. Mě třeba překvapilo, že teď budeš režírovat komedii.
1: No to mě taky samozřejmě překvapilo a myslím si, že mě to ještě bude překvapovat jako teďka x týdnu.
0: Je to Orfeus podsvětí, Jacques Offenbach,
1: jo.
0: V divadle v Liberci.
1: Ano.
0: Do čeho s tím jdeš, že se budeš bavit?
1: No jasně, já jsem ten text výrazně přepsala, jako trochu jsem ten příběh celý přebudovala, aby to nějak komunikovalo s dnešním divákem nebo s dnešním pohledem na bohy a na podsvětí. No, tak uvidíme. Jako doufám, že se budeme všichni bavit, no.
0: A premiéra je v
1: říjnu. Ano, v polovině října.
0: Tak se budeme moc těšit. Lindo, já ti moc děkuji, že jsi přijela z Liberce do Prahy, že jsme si spolu mohli povídat. Moc ti držím palce, aby jsi byla šťastná.
1: Já jsem šťastná. Moc děkuju.
0: To je dobře.
1: A moc děkuju za pozvání. Bylo to krásné. Děkuju.
0: Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Tento díl uzavřeme nádhernou písní Variace na renesanční téma. Báseň Václava Hraběte zhudebněna Vladimírem Mišíkem. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a
1: Linda Hejlová-Kepertová. Mějte se všichni krásně. Děkuju.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
7: Koncert bez smokingu vám přináší
6: Klasik Praha.
8: Příjemný večer, milí posluchači. Dnešní koncert bez smokingu má za cíl představit vám nové album brněnské rodačky se světovým renomé Magdaleny Kožené. Na svém aktuálním albu s názvem Monteverdi se Magdalena Kožená vrací k jedné z pěveckých i posluchačských jistot. K oblíbenému autorovi a několika populárním skladbám ale přidává i poutavou dramaturgii a přinejmenším jeden výjimečný interpretační výkon. V dramatické scéně souboj Tancreda s Klorindou zpívá všechny tři role sama. Claudio Monteverdi, žijící v letech 1567 až 1643, dnes patří k nejoblíbenějším skladatelům vůbec. Není se čemu divit. Skladatel na pomezí manýrismu a baroka vytvořil první vrchol hudebního dramatu, jemuž se později začalo říkat opera. Dodnes je přitom udivující, jak současně a neotřele jeho dramatická díla znějí. Magdalena Kožená jim na svém albu věnuje přibližně polovinu celkového času. Významově se kolem nich točí všechno ostatní. Nová nahrávka Magdaleny Kožené přichází téměř po dvou letech. Naposledy natočila album Prayers. Ke staré hudbě, od níž se kdysi její kariéra odrazila, se s Monteverdim vrátila po albu Lettere Amorose z roku 2010. To se věnuje hudbě monteverdiovské doby, ale sám Monteverdi je na ní zastoupen jen jednou skladbou. Nyní se na něj upřela koncentrovaná pozornost pěvkyně, vedle níž na výběru jistě participoval i dirigent a čembalista Andrea Marcon. Ten na albu vede doprovázející ansámbl La Cetra Barok Orchestr Basel. Pořadí skladeb na albu se nevyhýbá ani známým hitům, ale staví je do souvislostí, které jejich další nahrávce dávají smysl. Věřím, že se vám album bude líbit stejně, jako se líbilo při prvním poslechu mě. Přeji vám krásný večer a hezký poslech.
6: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
1: Milí posluchači, naladili jste si stanici Klasik Praha, právě začíná pořad Švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota. Dnes jsem sáhl po CD, které v roce 1986 natočil renomovaný německý soubor Musica Antiqua Köln. Celé album je věnováno koncertům pro dechové nástroje od Georga Filipa Telemana. Najdeme jich zde celkem 6 pro různá obsazení. Pro příčnou flétnu, pro 3 hoboje, pro 2 šalimo, pro trubku, pro zobcovou a příčnou flétnu a pro trubku a housle. Z těchto 6 koncertů si dnes poslechneme 4. V bukletu k CD najdeme velmi zajímavý komentář Reinharda Goebla, uměleckého vedoucího souboru, z něhož vám sem tam něco ocituji. Třeba hned na začátku uvádí Goebel úryvek z Telemanovy autobiografie. Jelikož je však rozmanitost zábavná, pustil jsem se i do psaní koncertů. Musím však přiznat, že mě nikdy skutečně neoslovili, ačkoliv jsem jich zkomponoval nemalý počet. Telemann takto psal o svém působení na dvoru v Eisenachu a stejně jako on, rovněž jeho současníci i pozdější teoretici jako Scheibe, Matheson či Quantz, chválili jeho kvartety a uvertýry, ale o mistrových koncertech nepadlo ani slovo a to jich napsal kolem 100. Tato díla ale rozhodně nejsou tak nezajímavá či bezvýznamná, jak by nás doboví kritikové i autor sám, samozřejmě s jistou dávkou sympatické skromnosti, rád přesvědčil. Doložme si to hned teď poslechem koncertu pro příčnou flétnu, smyčce a basso continuo D-dur. Koncert má 4 věty, moderato, allegro, largo a vivace. Na příčnou flétnu hraje Wilbert Hazelcet, doprovází Musica Antiqua Köln.

Flétnista Wilbert Hasselzet a muzika Antiqua Köln zahráli koncert pro příčnou flétnu D-dur od Georga Philippa Telemana. Tento skladatel, zřejmě z osobního rozmaru, jak v bukletu zmiňuje Goebel, nikdy zcela nepřijal za svou osvědčenou standardizovanou formu koncertu ve stylu Vivaldiho, danou přesně definovaným sledem tónin a tematickým materiálem. Inspirací se Telemanovi stala spíše díla starších italských mistrů, Torelliho, Albinoniho či Corelliho, jejichž skladby ještě striktně neurčovaly rozdělení rolí mezi sólem a tutti a v nichž forma vyrůstá především z hudebního materiálu. Jako hudební a formální inspiraci můžeme vystopovat také italské chrámové sonáty a významné uplatnění mají i taneční věty. Dalším koncertním skvostem, ve kterém se potěšíme touto svobodnou autorovou invencí, bude koncert pro dva šalimo, smyčce a basso continuo d-moll. Šalimo je předchůdcem klarinetu, oproti němu má měkčí, snívější tón a ve své době byl velmi oblíben, zvláště ve skladbách s pastorálními a milostnými náměty. V Telemanově skladbě se nám v dialogu setkávají hned dva tyto nástroje. Koncert má rovněž čtyři věty jako ten předchozí. Largo, Allegro, Adagio a Vivace. Na šalimo hrají Erik Höprig a Liza Klevit za doprovodu souboru Musica Antiqua Köln.

Erik Heprich, Liza Klevit a soubor Muzika Antiqua Köln přednesli koncert pro dva šalimo D-moll. Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl s koncerty pro dechové nástroje od Georga Filipa Telemana. Německý komorní soubor a později orchestr Muzika Antiqua Köln založil v roce 1973 houslista Reinhard Goebel v Kolíně nad Rýnem. Specializoval se především na interpretaci hudby 17. a 18. století a vzorová interpretace souboru se opírala nejen o používání dobových nástrojů či jejich kopií, ale také o důkladné studium traktátů, pedagogických děl a encyklopedií ze 17. a 18. století. Těleso se velmi záhy stalo jedním z předních ansámblů staré hudby a zavítalo, kromě Antarktidy, na všechny kontinenty. Bohatá koncertní činnost byla doprovázena nahráváním. V roce 1977 uzavřel soubor exkluzivní smlouvu se společností Archiv Produktion, patřící pod Deutsche Grammophon, a jeho nahrávky získaly řadu ocenění, včetně Grand Prix International du Disque, Grammophon Award, Diapason d'Or a nominací na Grammy. V roce 2007 Reinhard Goebel činnost ansámblu ukončil a od té doby se věnuje dirigování. Třetím koncertem v dnešním pořadu bude koncert pro zobcovou flétnu, příčnou flétnu, smyčce a basso continuo e-moll, který nám zahrají na zobcovou flétnu Michael Schneider a na příčnou flétnu Wilbert Hasselzet. Koncert má čtyři věty: largo, allegro, largo a presto.

Dozněl Telemannův koncert pro zobcovou a příčnou flétnu E-moll. Společně se souborem Muzika Antiqua Praha hráli solisté Michael Schneider a Wilbert Halzelzet. Umělecký vedoucí Reinhard Goebel v bukletu k CD zmiňuje jedno Telemannovo umělecké krédo. Dopřejte každému nástroji to, co mu nejlépe sluší. Hráč pak bude hrát s nadšením a vy z toho budete mít potěšení. Jak trefné pro hudbu tohoto autora. V tehdejší době to byl inovativní přístup. Tradice byla nahrazována experimenty a nejrůznějšími inovacemi. Telemann se nezdráhá kombinovat nástroje způsoby, jež se naprosto vymykaly dobovým zvyklostem. Například komorní až intimní nástroje, dříve vyhrazené sféře domácí komorní hudby, třeba violu da gamba, violu d'amore nebo zobcovou flétnu, se nezdráhal postavit před orchestr jako solový nástroj. Na druhou stranu žestům, jejichž doménou byla hudba hrdinská a bojovná, klidně předepsal lyrický charakter v pomalých větách. O Telemannově vynalezavosti a odvaze v tomto směru vypovídá i následující koncert D-dur, ve kterém jako solové nástroje spojil trubku a housle. Koncert má tři věty – Vivace, Adagio a Allegro. A hrát nám budou trumpetista Friedemann Immer a houslista Reinhard Goebel.

0: podání souboru muzika Antiqua Köln a solistů Friedemana Immera a Reinharda Goebela dozněl koncert pro trubku, housle, smyčce a basso continuo D-dur. Tato skladba zároveň udělala tečku za dnešním švédským stolem, ve kterém vám Stanislav Předota představil koncerty Georga Filipa Telemana pro dechové nástroje. Přeji vám příjemný poslech stanice Klasik Praha a těším se na příští setkání.
1: Švédský stůl. Máte naladěno rádio Klasik Praha.